0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Provoz několika populárních systémů s umělou inteligencí postihly ve čtvrtek celosvětové výpadky. Problémy hlásili uživatelé ChatGPT, ale také dalších známých chatbotů. Jen u ChatGPT evidovaly služby sledující výpadky desítky tisíc hlášení. Provozovatel provedl nápravná opatření, příčinu problému ale zatím nezveřejnil. V Tibetu zůstává po ničivé povodni pohřešováno více než 500 lidí. Katastrofu před více než týdnem způsobilo odtržení části ledovce, které vyvolalo mohutnou záplavovou vlnu. Čínské úřady zatím potvrdily 21 mrtvých, podle kritiků ale skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Rodiny pohřešovaných si stěžují na nedostatek informací a někteří lidé se proto vydávají do Tibetu pátrat sami. Volkswagen schválil největší transformační plán ve své historii. Do roku 2030 chce zvýšit efektivitu a lépe konkurovat především na světových trzích. Součástí změn je zrušení dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst po celém světě. Firma zároveň řeší budoucnost 4 německých továren, pro které hledá další využití. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Liberec zvažuje, že postaví parkovací dům pro 180 aut ve Frýdlantské ulici. Zatím má vytvořenou architektonickou studii, ekonomickou by měla kancelář architektury města dokončit do března příštího roku. Podle studie by mělo jít o 8podlažní budovu, ve které budou nejen parkovací místa, ale i 9 bytů a komerční prostory. V pátek čekáme na severu Čech většinou oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit přeháňka. Večer pak déšť častější, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty mezi 23 až 26 stupni.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
2: Musíš se rozkokrhat ještě.
3: Jsi byl na nějakým rockovým koncertu včera, ne?
1: Tak, krásné ráno, 6:02. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj. Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
3: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
2: Já to miluju, miluju.
1: Pane bože.
2: Tak při pátku si myslím, že tohle sedlo hezky.
1: Tak já si myslím, že při pátku už jako nic netrumfneme, jo? Že to bylo to nejvíc. Tak posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, Imagine Dragons, tím začínáme. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, páteční Hitrádio, 6 minut po 6. Dobré ránko. Tak co chystáte na víkend, co? Už máte plány? Už víte? Co vy dva?
1: Já jsem se teďka koukla do kalendáře a normálně jsem překvapená, protože většinou tam vždycky něco je a teďka tam v sobotu ani v neděli nic není, takže asi nějaký jako...
0: Nekecej, jako volno.
1: Volníčko, chill.
0: David, svatba další nebo...
2: Ne, my jdeme s manželkou nahory. Zní to šíleně, ty.
0: Fakt?
2: Zvykám si na to,
0: a
2: no.
0: Jak si zvyká vůbec na nový příjmení?
2: No tak ona ho zatím kvůli svatební cestě nemá.
0: Jasně.
2: Protože by si musela měnit letenky, takže ona má zatím furt to stejný a změní si ho dodatečně.
0: Jasně. A ty jsi David Jošt, že jo, samozřejmě, ale
2: no, já nejsem Joštová, no.
0: To je no, aby bylo nějaký GDPR, že jo, tak jako má tam ová teda tvoje žena.
2: Ano,
0: nebo
2: ano.
0: To je, nebo to je jenom Jošt.
2: Ne, ová,
0: ne,
2: ová.
0: Je to ová. Dobře, no a já budu na svatbě. Klasika. Spíš mám pověste, co máte v plánu na tenhle víkend vy, takhle, hnedka po tom prvním zářijovém týdnu. Hmm.
1: Jestli náhodou nemusíte někdo pracovat, nebo jestli má být hezky, že jo, jsme říkali včera. Tak možná
2: tak jestli budete
1: grýlo.
2: Třeba poslouchat Hit Radio.
1: No, nebo.
0: Třeba.
1: Čeká nás minuta šampionů, za minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, tak nás pojďte zazásobit, chceme tři věci.
0: Napište nám, jak se jmenujete, napište nám, odkud jste a napište nám, co teda máte v plánu na nadcházející víkend. To celé pošlete na 777-937-777 a třeba se uslyšíte ve vysílání. Teď Black Eyed Peas na Hit Radio, hezké ráno.

0: Páteční hit rádio. Za 2 minuty, 6:45, my vám přejeme krásné ráno. S vámi Michal, David, taky Jasmin. A teď to bude taky celé o vás. Ptali jsme se, co chystáte na víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Kufrerka Praha jede v sobotu s Fenkou nahánět bažanty.
0: Milan Opočno vyráží na 14 dní do Polska.
1: Martin Ústí bohužel pracovní víkend.
0: David Jacler v sobotu má dcera závody na hasičích.
1: Káča Osoblažskou konečně volný víkend a tak výlet do Adršpachu.
0: Ivča Praha o víkendu oslava dceřiných narozenin.
1: Jarka Třeboň vinobraní a poslední jízdy na kole.
0: Andrea, manžel narozeniny do toho výročí, takže vyrazí na víkend na Pálavu.
1: Míša Třebíč o víkendu bude se svými syny na Vranovské přehradě.
0: Patrik Hradec Králové, gladiátor Terezín.
1: Petr Skoky, Dolní Újezd, víkend v dílně opravovat auta.
0: Renata Varnsdorf má plán jít do práce dnes i o víkendu.
1: Jakub Kousek od Kutné Hory jede na víkend na motorkářský sraz Javáč.
0: Stáňa a Hrejkovice, zítra ji čeká rodinná oslava.
1: Hanka Liberec, houby a zase houby.
0: A houby, a když nebudou houby, tak z toho bude houby.
2: Neskutečně rozmanitý, tyjo.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že opravdu ty plány na víkend máte teda jako různý, někdo v práci, někdo prostě tady bude na Javáči, někdo na houbách a my vám budeme teď hrát. Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, hezké ráno.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Lost Frequencies, nebo tohle je Lost Frequencies na Hit Radio.
1: Máme tady vzkaz z New Yorku, který zní, zkuste chvíli nepoužívat ChatGPT, ale tu umělou inteligenci, kterou máte mezi ušima, hlavu.
0: Tak protože... to jsme dovysílali.
2: Ale zrovna dneska shodou okolností mě vedle nešlo něco připravit s AI a úplně jsem si říkal, já jsem úplně bez rukej.
1: No, tak poslouchej, možná by se to mělo zavést i tady, že tímhle směrem se teďka vydal New York, kdy na školách tam na jeden školní rok zakázali mladším dětem generativní AI, jo, protože opravdu už v dnešní době lidi neumí přemýšlet sami. Já dokonce znám teda lidi, který třeba, když jim napíše někdo, kdo se jim líbí, nějaký jejich idol, tak oni udělají screenshot a dají to do ChatGPT a ptají se, co mám odepsat a jak to tenhle jako myslí a jak to tahle myslí a opravdu už to vypíná.
2: Hlavně nevědí, že na druhé straně je taky AI, takže si vlastně povídají dva roboti mezi sebou.
0: Jasně, takže dva roboti mezi sebou, no. No tak já bych to zakázal.
1: Jako úplně.
0: Já bych ten internet jenom aj zakázal. Vypnul,
1: celý internety.
2: Michal na to nemá co říct, protože nepoužil umělou inteligenci a nemá žádný for.
0: Za chvíli kaskáda taky Alex Mor, no a samozřejmě taky aktuální dopravač. Víte, jak to frčí, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušenosti

0: 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Top cyklistická událost ve Šluknovském výběžku. Tour de Zeleňák. Sobota, 5. září, Rumburg. Tour de Zeleňák. Nejstarší amatérský závod v Čechách. Už 42. ročník. Pátek. Besedy s VIP hosty. Sobota závod a odpoledne koncerty v Rumburku na náměstí. Neděle společná výjížďka. Celou dobu atrakce pro děti. Tour de Zeleňák. Prodloužený víkend cyklistiky, zábavy a akcí pro celou rodinu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká dnes a zítra v Děčíně. Dávejte si pozor v ulici u Plovárny, kde je zavřené parkoviště. Opatrně taky v Liberci, kde je neprůjezdná Krajinská ulice. A ještě Chrastava, pracuje se v Nádražní ulici, kde se projíždí jen Kyvadlově.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.

0: nejhranější song na svatbách, Alex Warren, Ordinary, tady na Hitrádiu v 6.29, hezké ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V pražských Letňanech dnes začíná dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si navíc mohou nechat přímo na místě ocenit vlastní sbírky. Letošní sarkastické Nobelovy ceny opět ocenili ty nejkurioznější vědecké výzkumy. Vědci zkoumali například evoluci líbání nebo možnost hodnotit kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Mezi oceněnými je i studie, která zjišťovala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Stále více lidí dává před kariérním postupem přednost spokojenějšímu životu. Trend dostal název kariérní minimalismus a upřednostňuje stabilitu, duševní pohodu a volný čas před pracovními ambicemi. Změna zaměstnání ale může znamenat i nižší příjem a finanční stres.
3: Podle mě bylo jasný, že k tomu někdy dojde, tím, v jakém tempu všichni tak nějak v dnešní době jsme, a mně se to líbí.
0: Si představuju, jak přijde ten nadřízený za tím Karlem a řekne, hele Karle, já bych chtěl povýšit, a Karel, hele, to je v pohodě, já tady toho stejně moc neudělám, takhle to nechme. Pojďme na muziku, Supergrass, All Right.

triko trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

0: za stole.
1: 6.37, tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno a kdo ví, co bude za 100 let. Rok 2126, to je tak nějak teda jasný. Ale vás by to nezajímalo, co bude za 100 let? Mě teda moc.
2: To jo.
1: Taky. Mě teda moc. Já teda občas přemýšlím, co bude třeba tady ve studiu, odkud vysíláme, nebo kdo bude bydlet v domě, kde bydlíme, nebo co bude třeba v práci, tam, kde pracujeme za 100 let, jo? Jestli tam třeba někdo neudělá, nevím, buď tam bude pracovat, nebo tam někdo udělá svatební místo. Jo? Těch variant je spoustu. Co si myslíte, že bude za 100 let?
2: Ty bláho.
3: Tak my už tady určitě nebudeme, to je jasný.
2: Ale jako je příhodný, že o tom mluvíš, protože jsem narazila nedávno na nějaký jako příspěvek na Instagramu, kde se tohle to řešilo. A já to někde mám dokonce založený, ale někde tam lidi psali, jakože jaký asi bude týden v Lidlu zrovna. Jestli bude Jágr ještě teda jako aktivní, nebo co
3: kolik
2: bude.
3: Kolik budou stát pohonné hmoty třeba, že jo?
1: No jasně.
3: Když dneska stojí nafta 45.
1: A myslíš, počkej, takhle za 100 let bude ještě vůbec nějaká ropa, nebo?
3: To je pravda, no.
2: Mě by zajímalo, jak na tom bude Michal Knejp třeba, jak to s ním jako dopadne.
1: Se mnou? No. Hele, já, šéfe, vydržíte ještě tak 20 let. 20 let. Ale za 100 let se možná budeme ptát, kde dneska hraje Helena Vondráčková. Stálice. Já bych to možná nechal dohrát.
2: Hele, ale já jsem jí zrovna teďka poslouchala. Já mám playlist fakt nabitej vším možným. A jdu po ulici předevčírem. Poslouchám To tehdy padal déšť. Jasně. Od starý Vondráčkový. A najednou vidím mladou Vondráčkovou přímo naproti mě. Tak si říkám, tak co je tohle za náhodou?
3: Já si to ukázat.
1: No tak vy, kdo nás posloucháte a neřídíte, tak můžete udělat ten, tady ten tanec, jak tomu říká, tomu tanečku?
2: Nevím, ale prostě...
3: Nevím, ale už to nedělej, prosím.
1: Tak jo, tak pojďme si dát zbyteček.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Burgermaniaci pozor!
7: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
8: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
15: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes pozor v České Lípě. Omezení provozu čeká u Sokolské ulice poblíž náměstí doktora Edvarda Beneše. No a opatrně taky v Litvínově, kde je částečně neprůjezdné Masarykovo náměstí. A taky ulice 9. května, Jiráskova a Tržní.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. We were good.

0: Álvaro David. Na Hit Rádiu 6.51. Přejeme vám krásné páteční ráno, šampioni.
1: Jsou zpěváci, který nesnesou kritiku, pak je tady třeba James Blunt, který si ji na internetu aktivně vyhledává, aby se měl komu vysmát, nevím, jestli jste to věděli, ale opravdu, ano, jsou hvězdy, co si hodně hlídají svoji image na sociálních sítích a všude možně jinde, ale on opravdu hledá ty svý hejtry a pak jim odpovídá tím stylem, že nakonec ho vlastně začnou mít ještě rádi za to, jak geniálně jim dokázal odpovědět.
0: Já jsem myslel, že řekne, že hledá ty hejtry, ale že pak přijde a smaže ty komentáře. Jako to třeba dělají, já nevím, politici, že jo, v České republice.
1: Tak prosím vás, ale tenhle člověk se vrací do Česka. 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu.
2: Já bych šel?
0: Já bych šel taky.
1: Já bych
0: šel taky, určitě, pokud jste nevěděli, kdo je James Blunt, tak tohle vám to krásně připomene. Taky od něj známe tohle.
2: Většinou je to velká trizna, no, jako...
0: Je to takový smutný, jako, kdyby třeba venku pršelo, padaly trakaře, teďka bys seděl u toho okna, tak, anebo třeba v autobuse, že bys jel, koukal z okna ven a byl smutný, že?
1: A teď ten smutek je nejlepší emoce na psaní songu, já to miluju, a tenhle song teda miluju echt.
0: Ale a tady je něco ještě o mně.
2: Se znáte.
0: No, jasně, tak to napsal pro mě, že jo?
1: You're beautiful. Tak to, pojďme si pustit toho Weissmana.
0: Já bych chtěl You're beautiful.
1: Ne.
0: Co počkej,
2: já bych chtěl taky Weissmana.
0: Aha, no tak no? To je dobře, no. Tak já bych potřeboval pomoct, tak do nás posloucháte, 800-937-937, schválně co vyberete, jo? Pojďte si zavolat, máte jedinečnou šanci mi pomoct a vybrat tady jo. Tu krásnou písničku You're beautiful.
1: Tak já si myslím, že jsme tě v první řadě přehlasovali, ale dobře, pojďme to zkusit.
2: No, ale když teďka posluchač řekne You're beautiful, tak to bude 2-2, takže pak volá další. Jo,
0: já tady mám stovky tisíc posluchačů proti vám dvěma, jo? 800-937-937.
1: Ty blázne.
0: A počkej, tak oni to asi nechtějí, no, taky.
2: Ještě můžete taky říct, že nechcete vůbec Jamesa Blunta. I to je názor.
1: I to je názor,
0: hele,
1: přesně.
0: Tak schválně, jo. Dobré ráno, snídaní šampionů, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
0: Ahoj, Patriku, tak jakou dáme písničku? Dáme Your Beautiful, nebo co dáme?
3: Můžu si vybrat něco jiného.
2: Jako od něj, nebo obecně?
0: Jako od něj, od něj.
3: Jako obecně?
0: Ne, jo, od něj, jedině od něj.
1: Weissman nebo You're Beautiful?
3: Tak já asi si nechám doporučit od Jasmin.
0: Takže dáme Weissmana, jo?
1: Perfektní práce, Páťo.
2: Hele, ale jenom jak jsi říkal vždycky v Milionáři mimo soutěž, co jsi chtěl dát?
3: Já se synem ujíždím na rybičkách.
0: Rybičky,
1: ty taky miluju teda.
0: Ale tak ryby.
3: Já mám rád rybičky, no.
0: Ryby, taky mám rád ryby, no, šproty hlavně, polej a tak. Hele, tak my ti děkujeme za hovor, Weissman tam letí,
3: jo,
0: já jsem teda trochu...
3: Moc jsem tě nepotěšil, no, ale já tě
1: to nepotěším.
0: Ale mě jsi potěšil, že jsi zavolal aspoň.
3: Jo, no tak jedu do práce, tak co bych jinýho dělal, no.
0: Přesně.
1: Tak ať ti to uteče.
0: Krásný pátek a díky za telefon.
3: Čau.
0: James Blunt, Weissman na Hit Rádiu pro vás teď a 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu. Hezké ráno.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 27.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr benzínu stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta potom téměř 46 korun. Analytici navíc očekávají, že ceny porostou i v dalších dnech, výrazněji hlavně u nafty. Ta by mohla zdražit o více než korunu a přiblížit se hranici 47 korun za litr. Evropská unie má před zimou nezvykle nízké zásoby zemního plynu. K dosažení alespoň 75% naplněnosti zásobníků jí chybí přes 100 terawatt hodin plynu. Evropa tak bude muset více soupeřit o dodávky zkapalněného plynu, což může tlačit vzhůru jeho cenu. Podle unijních úřadů ale zatím bezprostřední ohrožení dodávek plynu nehrozí. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára. Ten může na člověka přenášet například virus Zika nebo horečku dengue. Podle odborníků jeho šíření nahrává stále teplejší podnebí na severu Evropy. Podobné tropické druhy komárů se proto mohou v Evropě objevovat stále častěji. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu dokončila pavilon pro výuku lesnických oborů. Nové moderní dílny budou sloužit především žákům oboru lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. Projekt za 46 milionů korun financoval Liberecký kraj jako zřizovatel z vlastního rozpočtu. Nový pavilon umožnil škole opustit většinu areálu v nedalekých Hejnicích. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Bude většinou oblačno až zataženo, večer pak i s deštěm, vyskytnout se může i bouřka.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ránko.
14: Krásný pátek, ježíš.
12: Snídaně šampionů.
13: To znělo jako... Ježiš, on je zase
14: ne,
13: pátek.
14: Ne, pojďme konečně si užít pátek,
13: on bude tady. Víkend, já bych chtěl být v práci přes víkend. Je tady s námi i David, čau Dave.
10: Ahoj, dobré ráno.
13: Hlavně tady jste s námi vy všichni, kdo jste u rádia, za to díky. Si a Cheap Thrill, s tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Je přesně 7 hodin, 10 minut. To bude následující měsíc docela dost zásadní čas. 7 hodin, 10 minut. To si moc dobře pamatujte. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem rozdáme 100 000 korun, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a budete nás poslouchat každé pracovní ráno právě v 7 hodin a 10 minut a budete čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Ten zní přesně takhle, v 7 hodin 10 minut ho každý všední ráno uslyšíte. A když ho uslyšíte, tak se radši mrkněte za dveře, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, jestli tam nejsme a jestli si tím pádem nevyděláte nějaký peňážky.
0: No a když tam budeme, tak peníze jsou vaše. Když tam nebudete, tak přidáme další peníze pro toho, kdo nám otevře. Tak startujeme v pondělí registrace na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná, tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ráno.

0: Tohle je páteční Hit Radio, 2 minuty po 7:45. Shakura, Whenever, Wherever.
1: Hezké ráno.
2: Znáte ten moment, kdy jedete autem, myslíte si, že jsou nějaký jako pravidla, a ono jiný auto najednou bez blinkru odbočí a vás, ve vás to v ten moment úplně vře, tak pokud jo, tak nejste sami. 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří právě ty řidiči, kteří nepoužívají blinkr, a já se ptám, proč? Vždyť je to tak strašně blízko prstům, ta páčka, tak proč je takový problém, sakra, to zvláčka?
0: Jestli můžu mluvit za nás řidiči, jakože na silnici strávím, myslím si, hodně času, tak tohle, co jsi řekla, 44% je málo, jo. To musí být tak 99%, jakmile prostě čekáš, že jako bude odbočovat, a ne, tak je to jinak, tak říkám, dobrý, tak bys jako bliknul, tak se nezlobím, že?
3: Taky to nechápu, vlastně to vůbec nic nestojí,
0: no,
3: ani energii.
0: Pozor, no, zase pozor, víš, kolik to sežere elektriky, takový bliknutí, jo, kolik to pak sežere benzínu.
2: Takže šetří
3: baterku, třeba přesně, úspora, no, ekologie.
0: No, jasně, no tak ono se to traduje, že řidiči jedné německé značky z Bavorska, tam ta páčka v té standardní výbavě chybí, že jo, tak ale myslím si, že bychom měli být na řidiče Bavoráku hodní, jo, protože to je vlastně jako, tyjo, to je vlastně ohrožený druh.
2: No, ježiš.
0: Co vy blikáte?
3: Jasně.
2: Blikáme.
0: Vždy a všude. Tak jak to vypadá na cestách, řekneme, za chvíli bude doprava. No a samozřejmě tohle, co slyšíte pod námi, Taylor Swift, další muzika do vašich uší. Už za moment, tady na Hit Radio. Blik, blik.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal?

0: luxusní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Knihovna Maitreya.
2: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Den plný dobrodružství!
4: Dětský den se ve Vesci 5. září.
3: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
4: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
3: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
7: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
8: Folk a country na Koupáku. Kapela Nonstop, Vaby Daněk Tribute, 5. září v Hodkovicích. Přijďte si zaspívat. 5. září, koupaliště Hodkovice.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď velký pozor, pokud jedete po dálnici D8 ve směru od Ústí na Prahu. Na kilometru 17 je tam odstavené osobní vozidlo. A silničáře dnes potkáte na Liberecku ve Friedlandu, kde pracují v Jiráskově ulici. Jezdí se tam okolními ulicemi.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Kontakt.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio 7.29. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Za malou chvíli rychlá pětka. O co a jak soutěžit, tak to řekneme hned po ranním updateu s Davidem.
1: Ranní update. Umělá inteligence míří i do běžných domácích spotřebičů. Nové trouby, kávovary nebo ledničky už dokážou komunikovat s uživatelem a přizpůsobovat se jeho potřebám. Výrobci podobné novinky představují na veletrhu v Berlíně. 91letý Američan se stal nejstarším člověkem, který dokončil Apalačskou stezku. Více než 3500 kilometrů dlouhou trasu zvládl navzdory 71 pádům a jedné hospitalizaci. Stejný rekord přitom držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82 let. Nevyžádané rady často vypovídají víc o nás, než o člověku, kterému radíme. Podle psychologů si jimi někdy potvrzujeme, že náš vlastní způsob života je správný. Cizí rozhodnutí nás totiž mohou přimět pochybovat o našich vlastních volbách.
2: A víte, co je nejhorší, jak dávají na Instagramu nevyžádané rady matky jiným novopečeným matkám? To jsou vždycky konverzace, to je strašný.
3: No vlastně všechny nevyžádané rady jsou špatné.
0: Mě to připomnělo, jak jeden náš známý Davide chtěl napsat v angličtině na Facebook, jen Bůh mě může soudit. A jak to napsal?
3: No místo only God can judge me napsal only good can judge me. Mimochodem, když jsme u těch nevyžádaných hrát, mohli bychom se zahrát Lucy teďka.
0: Lucy bychom si mohli zahrát? No tak jo, tady je. Ale tebe si pošlu pro smrt, Davide. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
2: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a jeden z vás se pokusí vyhrát tuhle cenu.
0: Teď Markéz a Lucie. Vajamo

0: Vamos, compañeros, Marquez, Basta na Hit Rádiu.
1: Basta.
0: Pojďme soutěžit.
2: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás poslední startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli běžíte závod noční nebo denní, to je na vás. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo to zkusí dneska?
0: Bude Richard z Friedlandu. Ríšo, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
3: Ahoj.
0: Hezké ráno. Prosím tě, ty teďka jedeš autem nebo běžíš do práce?
4: Jel jsem autem, ale už jsem zastavil.
0: Jasně, jasně. No a zeptám se, měl by si koho vzít s sebou, kdyby si vyhrál tady to startovné, protože máš 3+1, když tak.
4: Vzal bych asi kolegyni.
0: Hezky, tak to budu mít radost. Tak když jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik pedálů má auto s manuální převodovkou?
4: 3.
0: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Richarde, kolik metrů má 1 kilometr?
4: 1000.
0: Mm-hmm.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje dřevěný pohádkový chlapeček, kterému při lhaní roste nos?
4: Nevím.
3: Hele, vždycky tady máme toleranci jedné chyby, takže než odpovíš, tak hodně přemýšlej, zkus to ještě, jo?
0: Začíná to na pi.
4: Ne.
3: Hele.
4: Pikachu.
0: Tak, začíná to na pin.
3: Bomba.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejslavnější pražský most?
4: Karlův.
0: Jo, jo. A Ríšo, poslední otázka. Na jaké roky platí výhra, o kterou hraješ?
4: 2026 a 2027.
0: Yeah! No jasně! Je to tvoje, Richarde, 4x startovné na závod Urban Challenge, a to v hodnotě 12 000 korun. Je to tvé.
4: Super, děkuju.
3: Pikachu mě pobavil,
0: Pikachu,
3: boží.
0: Pikachu dobrej. Tak Ríšo, zvládni pátek v práci a zase se někde ozve, jo?
4: Jo, super, moc děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Taky.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 7.40, Jamel je superstar, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Kolik peněz by muselo přistát na vašem účtu, abyste se mohli šéfovi vysmát a odejít středem? Kolik myslíte?
1: To asi záleží, ne?
0: No, protože podle posledních propočtů to možná není tak nereálný, jak to zní, protože spoustu lidí si myslí, že to je třeba miliarda, jo, nebo něco takového. Hmm. Ale píše se tady, že pokud třeba jako pár utratíte 80 tisíc měsíčně, tak vaše svoboda má cenovku 21,5 milionu korun. Hmm. A nebo nemusíte odejít úplně, jo? Stačí vám třeba 4 miliony a můžete přejít na 4denní pracovní týden. Takže jeden volný pátek stojí přesně 4 miliony.
2: To je bláho. Jako...
0: Tak mě zajímalo, kolik peněz...
1: Kolik stojí volný pondělí, mi ještě řekni. Pátek mi nevadí.
0: Tam to jde exponenciálně nahoru teda, rozhodně. Takhle, kdybyste dneska čistě teoreticky, jo, vy, kdo nás posloucháte, i vy tady ve studiu, kdybyste v nějaký loterii vyhráli třeba 100 milionů korun, natahovali byste si v pondělí ráno do práce budík na pondělí na ráno? Asi odpověď jasná, že? Ale možná i za 10.
2: Já radši šéfovi popřeju
0: hezký den. Asi za 2. A možná i za...
1: I za 2.
0: Lady Gaga, The Dead Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba? Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
11: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dosopomlčka.pexeso.cz.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na Teplicku, opatrně v Chotějovicích v Ledvické ulici, kde se srazilo osobní auto s autobusem. S opatrností tam projedete. No a pozor taky na dálnici D10, předmět na vozovce brzdí provoz na kilometru 61 ve směru do Prahy.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Hit Radio 752. Dobré ráno.
1: Přišla nám zpráva, která nás donutila zapřemýšlet se nad novou Superstar, protože ta zpráva zní: Čauky raňáci, budete řešit Superstar? Co říkáte na nový ročník? A Jasmin jako zpěvačka, tak jestli ji tam třeba někdo hned zaujal a to do, mějte se myšák. Je pravda, že Superstar je velký téma, ačkoliv si myslím, že v dnešní době sociálních sítí to už není jako tak vlastně potřeba takovýhle soutěže. A vlastně jsem čekala, že se to uchopí nějak novějc. Ale furt to vypadá stejně. I tak jsem na to koukala a baví mě tam dvě holčiny, které už ale svoji hudební dráhu vlastně mají rozjetou, takže za mě tam vůbec nemuseli bejt. Ale jo, koukat asi budu.
2: Já jsem koukal včera úplně náhodou, jasně, tak jsem listoval televizním programem a najednou koukám Superstar. Slušný retro, jsem si řekl. Tak si to pustím a normálně mě to úplně vrátilo v čase o 20 let a úplně jsem si to užil.
0: Ale my jsme včera hledali na televizi Ano šéfe a normálně tam skočilo asi na 5 vteřin a ještě jsem to neviděl teda, takže mám co doplňovat. Takže já jsem teda nejvíc pozadu. Já jsme to vás koukli úplně, ty teda část, ano, a já teda vůbec. Dobře.
2: Proč koukáte na mě?
1: Ty jsi nám chtěl jsi dát nám nějaký kvíz?
0: Chtěl dát kvíz?
2: No dobře, tak pojďme na to. Ale vyzýváme naši posluchače, aby si zahráli s námi. Je to takový průřez historií Superstar v Česku a Československu. Aha, jasně. Připravil jsem si 8 otázek, 4 každej a máme vždycky 3 možnosti.
0: Já jsem to, že myslel, že jsi to skrečoval, jak se zdíval, víš? Jako, že to teda dělat nakonec nebudem. Takže pojďme na ty otázky.
2: Pojďme na to. Takže začíná Jasmin. Ve kterém roce proběhla první řada Česko hledá Superstar?
1: Jestli se nepletu, ty máš na výběr nebo
2: mám,
1: ne?
2: Mám, ale tak zkus schválně.
1: Myslím si, že 2004.
2: 2004 je správně, Jasmin má bod. Michale, kolikátý skončil Ben Kristoval v Československé Superstar 2009?
0: Tak si prču.
1: A to já vím, to já vím.
2: Chceš tipnout nebo ti dám nápovědy?
0: Nápovědy.
2: 5, 7 nebo 9?
0: 5.
2: Je to 7.
1: Špatně!
2: Jasmin, doplň porotu první řady. Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, za A Ondřej Soukup a Milan Herman, za B Pavol Habera a Dara Rollins, nebo za C Eduard Klezla a Michal Horáček.
1: No tak byl tam Soukup, ne? Ale kdo s ním? Je na výběr Soukup s Haberou dohromady?
2: Ne, Ondřej Soukup a Milan Herman.
1: Tak dejme Hermana, no.
2: Je to tak, Jasmin má 2 body.
1: Ale vůbec super, nevím, kdo Herman je, upřímně už.
2: Michale, kdo vyhrál první společnou?
0: Vrata vyrábí.
2: Kdo vyhrál první společnou československou Superstar v roce 2009? Za A, nebo chceš rovnou říct?
0: Ne, chci možnosti.
2: Za A Miroš Majda.
0: Ano.
2: Za B Martin Chodůr, anebo za C Monika Bagárová.
0: Jaká byla otázka?
2: Kdo vyhrál první československou Superstar v roce 2009?
0: A možnosti?
2: Tak se zkus soustředit, by se to teďka říkal. Šmajda, Chodůr nebo Bagárová?
0: Chodůr.
2: Chodůr je správně, 2-1. Jasmin. Můžeš to vlastně ukončit?
1: No.
2: Koho porazil Lukáš Adamec ve finále Superstar 2011? Gabrielu Gunčíkovou, Celeste Buckingham.
1: Gunčíkovou.
2: Ano, 3-1. Tak Michal, ještě dáme tobě šanci. Kdo vyhrál Superstar v roce 2015? Štěpán Urban, Ema Drobná nebo Pavol Kovalíček?
0: To vůbec nevím.
1: Já to vím.
0: Drobná.
2: Je to Drobná.
0: Drobná, no, tak vím.
2: Tak moment, máme to 3-2.
1: Poslední. Ještě jedna, jo?
2: Ještě furt.
0: Započkej, takže my pořád hrajeme, jo?
2: Tak Jasmin, kdo skončil třetí v první české Superstar v roce 2004? Tomáš Savka, Sámer Issa nebo Martina Balogová?
1: Issa.
2: Byl to Sámer Issa, takže Jasmin vítězí.
0: Byl to Issa. No, vy jste se nezvládli, že? Dobrý, no.
1: No tak uvidíme, kdo to vyhraje letos. Jaký zajímavý tvář, že se tam objeví.
2: Takovou otázku tady ještě nemám.
0: Herman.
1: A je vtipný, že vlastně většinou jsou známější ty, co to nevyhráli. Ben Kristoval 7. místo a kde je dneska?
0: Hezké ráno z Itrádia.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropu čekají v následujících dnech výrazné teplotní rozdíly. Na jihu a západě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům a padat mohou zářijové rekordy. V Česku může být v pátek přes 30, už v sobotu ale jen kolem 20. Začátkem příštího týdne se pak mají tropické teploty znovu vrátit. Hladina Orlické přehrady klesla na historické minimum, tak málo vody v ní bylo naposledy při jejím napouštění v 60. letech. Kvůli dlouhodobému suchu se od dneška výrazně omezí vypouštění vody z Orlíku. Potřebný průtok Vltavy tak začne poprvé v historii více zajišťovat voda ze slap. Nizozemská centrální banka přesouvá kvůli geopolitickému napětí část svých zlatých rezerv do Evropy. Z USA a Kanady stáhla 86 tun zlata v hodnotě stovek miliard korun. Zlato nově uloží v Londýně, odkud ho může v případě krize snáze využít. Banka tvrdí, že se tím chce lépe připravit na případná mimořádná rizika. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Liberec zvažuje, že postaví parkovací dům pro 180 aut ve Frýdlantské ulici. Zatím má vytvořenou architektonickou studii, ekonomickou by měla kancelář architektury města dokončit do března příštího roku. Podle studie by mělo jít o 8podlažní budovu, ve které budou nejen parkovací místa, ale i 9 bytů a komerční prostory. V pátek čekáme na severu Čech většinou oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit přeháňka. Večer pak déšť častější, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty mezi 23 až 26 stupni.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
11: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné páteční ráno.
13: Ahoj, hezký den.
11: Snídaně šampionů.
12: Se zbavil Davide ve zprávách, že v Orlíku je sucho. Já jsem čet, možná se to taky četli, že tam teďka našli nějaký sudy nebo co. Mm-hmm. A lidi volají policii, protože tam je ta asociace, že jo, s těma orlickýma vrahama. Prosím vás, chlapi, neházejte ty sudy s těma lidma z toho mostu. Pojďme na muziku. Avicii Levels, 8 hodin 4 minuty. A my vám přejeme fantastické páteční ráno s Hit Rádiem. Jdeme na to.

0: hit DJ Aviciho Levels. Posloucháte Hit Radio, 8 hodin, 7 minut, krásné ráno, s vámi Michal, David a taky Jasmin. Začalo září a vlastně se začátkem září taky největší podzimní teror, a to je vytahování teplejšího oblečení. A hlavně taky přehrabování šatníku. Kdo se v tom teďka poznáte, jo? Určitě jste taky už začali přehrabovat šatník a zjistili jste, kolik věcí tam máte, které na sebe už nikdy nevezmete. Já teda osobně, ne že bych ty věci nechtěl nosit, ale zjistil jsem, že ty věci mě tak nějak jako nejsou.
1: Jaký jsou těsnější, vej?
2: Zcvrkli se.
0: To ani nedá říct, že se stvrkli, jo. Kdybych si to vzal na sebe, tak můžu jít na Prague Pride, jo. Takže jako až takhle těsný jsou ty věci. Jo, co vy? Máte s tím takovou zkušenost?
1: Asi ne takhle se smrskáváním oblečení, ale ano, mám tam spoustu věcí, které už nenosím. Říkám si, že už že jako někdy vytáhnu, no. A takhle to říkám každý rok, nikdy se to nestane. Mám tam třeba maturitní šaty, jo.
0: Aha.
1: Který prostě si říkám, to, že nevyhodím.
0: Tak to necháváš na svatbu pak, ne? No ale hlavně, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale máme prostě doma 2-3 plný skříně oblečení, ale stejně si na sebe pak bereme ty 2-3 gousky, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že tuhle košili máš celý týden.
0: No tuhle košili, no 2 týdny, já bych tě opravil, jo. To triko taky, už není úplně jako zánovní, ale tak dejte nám vědět, jestli vy máte nějaký kousek takhle. Co za nejbizarnější módní kousek schováváte, ale stejně víte, že už si to na sebe nikdy nevezmete.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte nám buď poslat hlasovku na WhatsApp, anebo zprávu normálně.
0: Vrátíme se k tomu teď. Hozír na Hit Radio 2 Sweet. Hezké ráno.

0: Hele, Erik Pryč, Call on Me, vlastně nám to jde parádně na ruku, protože řešíme oblečení, který nám bylo malý a v tomhle videoklipu toho oblečení moc nebylo, kdo znáte. Posloucháte Hit Radio, 8 hodin, 14 minut, dobré ránko. Bavíme se tady o přehrabování skříní, protože s podzimním počasím jsme ve skříně našli oblečení, na které jsme třeba zapomněli, anebo které nechceme vyhodit.
1: Ptali jsme se právě, co víte, že už si na sebe nevezmete, ale stejně si to tam necháte, tak Martin píše, mám tam schovanou mikinu Čas hulit, restovsky, to teda oceňuju, mám ráda.
0: A proč ji nenosí? Další zpráva, Milan, ahoj, já mám 30 let starou koženou bundu, co jsem dostal k 15. narozeninám, v té době stála 5000 a je krásná, ale to jsem měl 55 kilo, krásný chcípák jsem byl a teď už se blížím k 90, takže bez šance, ale tuhle si nechám.
1: Iris, ahoj, mám doma levisky 501, džíny z roku 67 a teďka, jak se scvrkávám, tak je opět dopnu, to je super.
0: Tyjo, džíny z roku 1967, to byla jiná kvalita materiálu.
2: To teda.
0: Máme tady taky několik hlasovek, pouštím tu od Zuzky.
3: Ahojky, tak já každý půl rok dětem i sobě třídím skříň a jelikož pak vždycky nemáme hadry, že jo, protože všechno řekne, chceš to nosit, nechceš, vyhodíme to dobrý, dáme to vždycky do toho kontejneru na ten textil, ale vždycky si tam nechávám starý legíny. Já nevím proč, já je stejně nenosím, vůbec nikdo je nenosí, ale prostě je tam vždycky mám. Co kdyby náhodou si řeknu, že jo. Takže my to vždycky máme takhle. Teď vím, že budu třeba třídit před Vánocema, jak bude vánoční úklid, ale legíny tam prostě nechám. I děravý, ale prostě co kdyby náhodou. Tak ahoj Zuzka.
1: Znám ten pocit, Zuzi, moc dobře.
0: Taky tady je parádní zpráva od Markéty. Ahoj, před 27 lety po seznámení s budoucím manželem jsem třídila jeho skříň. Našla jsem tam na zakázku šitou ošklivou koženou bundu. Ta musela být hnusná, už když ji šili. Manžel se ji nechtěl vzdát, ale já ho šikovně přemluvila, že ji vlastně už nechce.
1: Hele, mě tady ještě teďka na poslední chvíli zaujala jedna zpráva. Já mám taky schované maturitní šaty i svatební šaty. Už vím, že je nikdy na sebe neoblíknu a doufám, že až se dcera bude vdávat, tak se jí zalíbí a použije je. A v to podle mě doufá strašná spousta maminek, ale tyjo, já bych to asi jako neudělala. Já bych chtěla prostě svoje nový, jako moderní, co se mi líbí teďka.
0: Já nevím, jestli, když teda budu mluvit k vám chlapům, jo, tak co jste měli na sobě na maturáku, co? Vouvli v podětkovi, co? No jasně, no. Takhle, děkujeme za vaše zprávy. Co můžeme říct, že tohle, co bude hrát teď, rozhodně vonošený ještě není. Huntrix, Audrey Nuna, Golden na Hit Radio v 8 hodin, 17 minut. Tak, hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Golden, 8 hodin 20 minut a mě by strašně zajímalo, proč se Davide poprvé za to, co tady vysíláš, postavil.
1: Zkouším, jaký to je.
0: Jaký je stát? Protože jenom abyste si představili, jo. Já teda když vysílám, já když mluvím, tak musím stát. David vždycky sedí a Jasmin to má tak.
2: Co na střídečku, ale stát jsem tě naučila já.
0: A proč ty stojíš, Davide?
1: Nevím, chtěl jsem to zkusit, jaký to je.
0: A jaký to je?
1: Je to normální úplně, no.
0: Víc zbytečnou informaci se od nás dneska asi nedozvíte. Hoobastank, to budou další parádní hity, no a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes

0: zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
1: Rezidence Level 21.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
4: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
5: Top cyklistická událost ve Šluknovském výběžku. Tour de Zeleňák. Sobota, 5. září, Rumburg. Tour de Zeleňák. Nejstarší amatérský závod v Čechách. Už 42. ročník. Pátek. Besedy s VIP hosty. Sobota závod a odpoledne koncerty v Rumburku na náměstí. Neděle společná výjížďka. Celou dobu atrakce pro děti. Tour de Zeleňák. Prodloužený víkend cyklistiky, zábavy a akcí pro celou rodinu.
6: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
7: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after party a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stala na dálnici D8, dávejte si velký pozor na kilometru 15 ve směru od Prahy na Drážďany. Srazilo se tam osobní auto s kamionem. A bourá se taky na Českolipsku v obci blíže Vedli, kde se srazila dvě osobní vozidla, tak i tam opatrně.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu. Hit Radio Kontakt.

0: Summer Love. Tohle jsou Miraj a tohle jsou hity na Hitrádiu. 8.31, krásné páteční ráno. Davide, ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská firma proměnila hudební límec v milionový biznis. Zařízení, které funguje jako reproduktor kolem krku, získalo v crowdfundingové kampani přes 4 miliony korun. Teď míří do prodeje a vyjde zhruba na 5800. Mladí Američané se stále obtížněji finančně osamostatňují od rodičů. Podle průzkumu se na nich cítí finančně závislých 72% generace Z a více než polovina mileniálů. Přesto většina mladých věří, že se v budoucnu dokážou osamostatnit. Kosmetické firmy stále častěji cílí prostřednictvím influencerů i na děti. Některé začínají používat přípravky na pleť už kolem 8 let, přestože je podle dermatologů vůbec nepotřebují. Nevhodná kosmetika jim navíc může pleť poškodit.
0: Mě by zajímalo, vlastně jestli vy holky, Jasmin, jestli si pamatujete, kdy jste se třeba poprvé namalovali?
3: Vím, že první řasenku jsem si dala jen tak, jakože když jsme šli do nějakého divadla nebo někam na nějaké představení, když mi bylo asi 10 a že jsem ji začala používat pravidelně, tak to mi bylo 14, ale jinak jsem jako dlouhou dobu, jako ani teďka make-upy a takhle něco si tam napatlám, ale nemám jako make-up vyloženě.
4: Co ty, Michale? Říkáš, že jsi to zkoušel, ale.
0: Hele, zkoušel jsem to, no tak jako, sebral jsem to mámě, ne, že jo, když jsem byl malej, když jsem bylo 26, tak prostě se namaloval.
3: To není běžný úplně.
4: To není běžný, no.
0: Není, no. Znamená to něco?
4: To nám řekni ty.
0: Pojďme na muziku. Taky nemusíte vědět všechno o mě hnedka, ne? Takhle z kraje. Takhle, z kraje září, jo. Hele, to si necháme až na říjen. Seš, stay na Hitrádiu. Krásné ráno, šampioni.

0: Kamrat! Be Mine, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá radost. Dopak to zvoní, Jasmin?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už od pondělka budete pravidelně v 7 hodin 10 minut slýchat v našem éteru tenhle ten zvonek. A až ho uslyšíte, jděte se kouknout za dveře.
0: Protože když tam budeme stát, tak vyhráváte spoustu peněz. Kdybyste tam náhodou nestáli, no tak je vyhraje druhý den ten další. A ještě přihodíme něco navíc.
2: Mm-hmm.
0: Dohromady rozdáme za celé září 100 000 korun, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme takhle od 7. až do 25. září, takže štěstěna se na vás třeba usměje.
0: No prostě po víkendu, hnedka v 7.10 máte možnost být první, vyhrát spoustu peněz. Detaily na webu Hitradia.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
18: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
17: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.

0: 8.50, tohle jsou Coldplay na Hit Radio We Pray.
1: Skončil nám, nebo končí teďka první školní týden, tak jestli vaše dítě po tomhle prvním týdnu školy přišlo domů s tím, že ho tam nikdo nemá rád, tak možná mu začíná hvězdná kariéra, protože světe div se. Když se podíváte na největší světové celebrity, tak spousta z nich byla ve škole přesně ten člověk, který ho ostatní nemuseli. Tady třeba Taylor Swift, tu nikdo nezval na večírky, to jsem měla taky tak. Selena Gomez, ta zažila šikanu na základce i na střední, Lady Gaga, ta je jako ošklivá, Zac Efron, to byl hubený kluk, který jako moc prej nezapadal.
0: No tak jasně, ale ty lidi, co jsi vyjmenovala, tak alespoň uměli zpívat, že jo? Tak co máme dělat my, co jsme zpívat neuměli? Já si vzpomenu, mě vždycky říkala učitelka, jo? Když se nebudeš učit, Michale, co z tebe bude? Ty to nikam nedotáhneš. No a podívej, měla pravdu.

0: vám hraje páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a Nico Santos v 8.57. Dobré ráno. No a zároveň to byl taky poslední song, páteční snídaně. Tak děkujeme, že jsme spolu zvládli vstávat celý týden. Takhle, že vy jste to zvládli s náma.
1: Celý první vlastně zářijový týden, první fakt. Školní týden. Děkujeme. Je před náma víkend, takže si odpočiňte.
0: Aha, a po víkendu v 7.10, kdo pak to zvoní, budete mít první šanci vyhrát nějaký peníze. Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily k téhle soutěži, kdo pak to zvoní, najdete na webu hitradio.cz. Zároveň i registraci.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak nějak zvládněte pátek, užijte si víkend.
1: A slyšíme se v pondělí od 6.
0: Jsme tady na značkách v 6.00. Tak pa.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci v Nové ulici, stále tu probíhají stavební práce na parkovišti a komunikace je tady neprůjezdná, tak bacha na to. No a komplikace připomínáme taky na Českolipsku, na trase z Nového Boru na zákupy u Svojkova je z důvodu nestabilního svahu omezení provozu. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio Kontakt.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Na jizersko-horské železnici přibydou nízkopodlažní vlaky Regio Spider. K 15 vozům, které v Libereckém kraji jezdí od roku 2011, teď České dráhy pořídily dalších 9 vlaků. Jezdit budou hlavně na Frýdlantsku. Přestanou tam tak jezdit vlaky Regionova, které zůstanou v záloze pro mimořádné situace. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice už dříve avizovala, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné 2 útoky na elektrické rozvodny. A pojďme na hokej. První zápas Bílých tygrů v letošní lize mistrů nabídl celkem 9 branek. Více jich ale vzládl vsítit soupeř z Tampere. Finský klub se ujal brzkého vedení. I když se tygři drželi značnou část utkání na dostřel, na svého protivníka se nakonec nedotáhli a padli 6-3. Na severu Čech měříme aktuálně 14 až 18 stupňů. Dneska nás čeká většinou oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit přehánka. Večer pak dorazí déšť na většinu území, počítat musíme i s bouřkami. Maximální teploty dneska mezi 23 až 27 stupni.
2: Hitrádio Kontakt.
1: A je to tady, startujeme páteční dopoledne. Ahoj, ahoj, od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. 3 společné hodinky před náma a existuje legenda, že čím víc nahlásíme
3: hlas si nás dáte, tím víc vám to bude utíkat v práci. A ne, to je samozřejmě sranda, ale na hlas si nás určitě dát můžete. My vám do toho pátku budeme skvěle hrát. Tady je Miles Smith a Stargazing.

0: Nelly Furtado, za mě naprosto dokonalý song, se kterým jsme si rozjeli páteční dopoledne a radost vám budeme dělat i dál už od příštího týdne.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak na chvilku zavřete oči a představte si tenhle dokonalý scénář. Ráno vstanete, chystáte se do práce, nic se vám nechce, ani na to kafe nemáte chuť a najednou jsme za vašima dveřma s penězma, díky kterým byste si klidně na ten den mohli vzít volno. To je pěkný, ne? No a nejlepší na tom je, že nemusíme zůstávat u fantazií. Klidně brďo, se to může stát. Stačí, když budete mít registračku, kterou si uděláte za pár minut na našich webovkách a taky když v 7.10 po zazvonění v našem éteru otevřete dveře. Takhle jednoduchý to je. Od pondělí každý den vyrazíme k někomu z vás. Výhra začíná na 5 000 a poslední soutěžní den dáme výherci 50 táců. Tak to už je pořádná motivace si tu registračku do soutěže pořídit. Co vy na to? No tak šup šup na naše webovky hitradiokontakt.cz.

0: Rádia Kontakt jsou zase podle průzkumu skvělí lidé s dokonalým vkusem a báječnou budoucností. Tak na to myslete i během dneška, že jste prostě boží. A já vám k tomu už za malou chvilku pošlu další skvělou společnost. Bude to třeba Rose a Bruno Mars s hitem a Paté.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba? Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
11: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
14: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
13: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
15: Den plný dobrodružství.
16: Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
15: Bojová ukázka Den vítězství. Vojenská technika v akci. Dětské atrakce. Majda s Petrem. Kaskadérská motoshow. Hasiči. Policie.
16: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
15: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
17: Folk a country na Koupáku. Kapela Nonstop. Vaby Daněk Tribute. 5. září v Hodkovicích. Přijďte si zaspívat. 5. září koupaliště Hodkovice.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

se Bruno Mars a Apathé, hit, který je tady s náma v éteru už 2 roky a pořád nás neskutečně baví. Před námi je víkend a kamarádi, vypadá to, že bude veselej. Mám pro vás pozvánky na 2 super akce, na kterých si přijdou na svý jak vinaři, tak pivaři, takže kam vyrazit. Na vinobraní budeme moct vyrazit v sobotu do Turnova, kde si vychutnáte nejen ta nejlepší česká vína, ale hlavně taky burčáček. Tak to je za mě rozhodně pádnej důvod, proč do Turnova dorazit. No a na pivohraní zase v sobotu můžeme dorazit do pivovaru Rohozec. I tady bude super program, hudba, jídlo, pití, všechno, co člověk potřebuje k užitý sobotě. Takže já bych neváhala ani vteřinu, vybrala bych jednu z těchto akcí a vyrazila. No a nebo jestli jste dost odvážní, tak můžete klidně obejít obě tyhle akce, ale to vás nechci nabádat ke špatnostem, hlavně abyste druhý den ráno netrpěli. Jedeme dál. Páteční dopoledne pokračuje a je to fakt příjemný pocit vědět, že víkend už je za rohem. Jinými slovy, it feels so good. Sonic to asi cítí dost podobně, tak pojďme na to. Krásný dopoledne.

0: Jeskyně a The Loneliest. Nádhera, tohle nás hodně baví. Za chvilku už 9:45. A teď jedna otázka na vás. Jak jste na tom s parkováním v Liberci? Kdo jsem někdy jel autem a potřeboval v centru města zaparkovat, tak mi dá určitě za pravdu, že to je někdy nadlidský úkol, ale pozor, město totiž vyslyšelo naše nářky a prosby a chystá ve Frýdlantské ulici poblíž papíráku postavit nový 3 parkovací domy, které nabídnou víc než 1000 nových parkovacích míst. Tak jsme na to zvědaví, no, i když to je teda zatím jenom taková hudba budoucnosti. To mi ale připomíná, že my bychom taky mohli omrknout hudbu budoucnosti tady u nás v éteru Hit Rádia Kontakt. Tak co nás čeká? Pošlu vám třeba Blink 182. A potom přidám taky pecku Gone, Gone, Gone. I only want you when takhle to tady bude už za malou chvilku znít, tak na to určitě počkejte, zůstaňte s náma a fajn pátek.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Burgermaniaci pozor!
4: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
5: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
6: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už je desítka a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na dálnici D10 na 66. kilometru směrem na Turnov. Bude dneska probíhat údržba vozovky, tak sundejte nohu z plynu, jestli tudy pojedete. No a komplikace máme taky v Liberci, v Krajinské ulici, mezi křižovatkami ulic Zhořelecká a Zejerová probíhají stavební práce, tak i tady počítejte s omezením provozu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Liberec plánuje 3 nové parkovací domy s více než 1000 míst. Největší pro více než 550 aut vznikne u budoucího krajského dopravního terminálu. Další město chystá ve Frýdlanské ulici, kde má být kromě parkování také 9 bytů a komerční prostory. A třetí parkovací dům by měl stát poblíž Papírového náměstí. Mladistvá dívka, která v pondělí v supermarketu v Jablonci nad Nisou napadla pracovníka ostrahy, skončila ve vazbě. Hlídač se jí pokusil zastavit při krádeži. Dívka ho podle serveru Novinky.cz napadla nožem a zranila. Policie ji obvinila z pokusu o těžké ublížení na zdraví. V případě odsouzení jí hrozí až 5 let vězení. Ochránci přírody se bouří proti vládnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Financování ochrany přírody dlouhodobě klesá. Pokračuje Karel Kříž, místopředseda Českého svazu ochránců přírody.
14: My potřebujeme pečovat o přírodu, o krajinu, kterou máme kolem sebe. Potřebujeme, aby byla bohatá na diverzitu rostlin a živočichů, čili takzvanou tu biodiverzitu, protože bez toho ta krajina prostě nefunguje. Potřebujeme, aby se zadržovala voda tam, kde spadne, a ne aby stekla někde do přehrady a tam se vypařovala.
0: Omezení těchto financí ohrožuje podle ochránců kontinuitu péče všech zainteresovaných osob a skupin. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Nové trendy zasílily po globální pandemii COVID-19. Krásné Lípě je 17 stupňů, v Doxech 18 a v Jablonci 16. Dneska bude na severu Čech oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Večer pak déšť častější a objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni.
12: Hit Radio Kontakt.
0: Jdeme si otevřít 10. dopolední. Silvie Válková stále s vámi a i tuhle hodinu budeme mít nabitou, protože je pátek, čeká nás naše tradiční dořekni to, tak si klidně už připravte telefony a WhatsApp. No a v rozhovoru mrknem taky do Stráže nad Nisou. Tohle všechno už za chvilku, nejdřív ale další skvělá páteční muzika. Mám pro vás Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Ed Sheeran a Sapphire na Hit Radio Kontakt na hodinkách 14 minut po desátý. Pomalu ale jistě začíná podzim. Ten meteorologický už začal 1. září, astronomický pak startuje 23. Takže vstupujeme do dalšího období. A co podle mě k podzimu fakt jako neodmyslitelně patří, to jsou filmový maratony. Já mám třeba moc ráda horory a hororové klasiky, ale stejně tak se vždycky ráda každý podzim podívám znovu na Harryho Pottera. To je prostě srdcovka. No a o Harrym, který brzo dostane taky nový seriálový zpracování, jsem se nedávno bavila i s kamarádkou a ta se mi, prosím vás, přiznala, že filmy o Harry Potterovi nikdy neviděla. Neskutečný, stále mezi námi chodí lidi, kteří to nikdy neviděli. Je to šokující, ale je to tak a mě tak napadlo, že vás určitě je hodně, co jste neviděli nějakou filmovou klasiku a vůbec vám to v životě neschází. Tak i to bude předmětem našeho dnešního Dořekni to. Za chvilku si k tomu řekneme víc. Teď už jdou ale na scénu The Cure a páteční hymna, která tady prostě musí zaznít. Friday, I am in love. Jdeme na to.

tvrdil, že vidím všechno správně, jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame a v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo, když ta ozvěna tam

každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu, víš.

0: Jackson, Rudimental a Elbaj neboli Energie na druhou. Páteční dopoledne pokračuje na hodinkách 10.25 a nás teď čeká naše tradiční Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Hra, ve který já načnu větu a vy ji můžete doříct podle sebe. My jsme si dnešní téma už malinko nakousli, řešili jsme filmové klasiky, které jsou opěvované a vy jste je nikdy neviděli. Ale já si myslím, že nemusíme zůstávat jenom u filmů. Může to být třeba ten jeden kolega, který ho všichni milujou, ale vám prostě nějak nesedí. Nebo dubajská čokoláda. Ta pobláznila celý svět, mně se to třeba vůbec nedotklo. No a nebo třeba hlasovky, který vám posílají všichni kamarádi, ale vám to prostě nic neříká. Prostě téma dnešního Dořekni to zní, věc, kterou všichni milují, ale já ji fakt nechápu, je... A teď už je to jenom na vás. Pojďte mi to doříct na náš WhatsApp a za chvilku to proberem. Těším se na zprávy.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404. Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Kolik

0: míjíte, aniž byste o nich věděli.
1: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
0: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
9: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park a Emptiness Machine. Důkaz, že tady na Hit Radio Kontakt umíme ji přitvrdit. Teď už mám před sebou ale vaše zprávy k dnešnímu Dořekni to. Pojďme na to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Věc, kterou všichni milují, ale já ji nechápu, je avokádo, sushi a matcha. To píše Martina a začínáme teda z Ostra. Martě, já se ti přiznám, že matcha jsem teda taky nepropadla, ale avokádo a sushi, k tomu se asi nemůžu vyjadřovat, protože nejsem objektivní konzument. Já sushi miluju, ale díky za zprávu. Věřím, že je spousta lidí, kteří to mají úplně stejně. Dál, zpráva od Anet. Věc, kterou všichni milují, ale já ji nechápu, jsou reality shows obecně, třeba Výměna manželek. Tak hele, pozor, jo. Na výměnu mi nešahejte, to je moje guilty pleasure. Ne, dělám si srandu samozřejmě, ale díky za zprávu. Dál píše Petr, nechápu ten fenomén plastových kroksů. Tak Petře, to jsme dva. A hlavně, co se kroksů týče, jsme už nebezpečně blízko ponožkám v sandálech. Ty teď nosí nejrůznější celebrity, třeba Hailey Bieber nebo Kendall Jenner, módní ikony. Úplně si to oblíbili a to teda taky, stejně jako ty kroksy, nechápu. No a na závěr tady mám taky jednu hlasovku od Kuby.
2: Já absolutně nechápu, jak někdo může milovat třeba džus s dužinou nebo aloe, jakýkoliv pití, který se musí kousat, podle mě není jako pití.
0: Ano, pane bože, ano, naprostej souhlas, ale hele, co se týče pití, ze kterého se i najíš, to je jako pizza Hawaii, jo? Polovina lidí miluje, druhá polovina nenávidí, nicméně tady já souhlasím s Kubou. No tak moc díky za všechny vaše zprávy, jste skvělí, opět jste to dořekli naprosto fantasticky. Mě to udělalo velkou radost a teď už zase trochu pojedem, před námi Robbie Williams.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

0: Rihanna a Calvin Harris, We Found Love. Tohle nejde nemilovat. My za váma i dneska posíláme jenom ty nejlepší hity. Jsou to hity, se kterýma vám to páteční dopoledne hezky utíká. No a já už tady pro vás taky chystám další skvělou společnost. Tak co si dáme v následujících minutách? Budu pro vás mít třeba Shakiru. A Hips Don't Lie. No a staví se taky Činasky. S jedním z jejich nejnovějších hitů, a to je hit Selhání. Takže ano, páteční dopolko jede naplno, bude to jízda, tak na to stopro počkejte a zůstaňte s náma.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
9: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: 11. hodina je skoro tady a my rovnou jdeme hodit očkem na silnice v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku. Mezi Wolfarticemi a Horní Lipchavou bourala dvě osobní auta. Zdržení je tady minimální, ale jestli tudy pojedete, určitě sundejte nohu z plynu. No a komplikace připomínám taky na Liberecku mezi Svijany a Svijanským újezdem. Tady stále probíhají práce na vozovce, provoz je na místě, řízen kyvadlově, tak i tady bacha na to. Dobře, dojďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Společné výjezdové centrum hasičů, dopravní policie a záchranné služby v Turnově už je hotové. V kraji jde o první společnou základnu složek, které se na místech společného zásahu potkávají velice často. Provoz centrum zahájí nejspíš v říjnu. Investorem stavby za 265 milionů korun byl Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra přispělo 100 milionů. Návrh státního rozpočtu na příští rok dělá vrásky i školám. Podle odborníků v něm totiž chybí zhruba 2,5 miliardy korun na školní psychologi nebo asistenty pedagoga, kteří jsou od letošního roku v prvních třídách povinní. Podle ředitelů může nedostatek financí negativně ovlivnit žáky i celou výuku. Dny evropského dědictví letos znovu zpřístupní zajímavá místa nejen v Libereckém kraji, včetně těch běžně nepřístupných. Zapojí se například lesní vila Líbigů, Kantorova vila v Jablonci nad Nisou, kostel svatého Vavřince v Jilemnici, hotel Krystal v Železném Brodě nebo třeba sýpka v Lemberku. Přehled zapojených památek a termíny jejich otevření najdete na www.ehd.cz. V Praze dneska začíná republikové mistrovství v plážovém volejbalu. V areálu na Ládví se sejde téměř kompletní domácí beach volejbalová špička. Chybět nebudou jedničky Svozilová se Štochlovou i Perušič se Šépkou. Turnaj vyvrcholí v neděli zápasy o cenné kovy. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 15 až 19 stupni. Odpoledne pak naměříme maximálně 23 až 27 stupňů. Bude oblačno až zataženo, ojediněle s přehánkou, večer déšť častější a možnost bouřek. Meteorologové taky vydali pro sever Čech na dnešní noc výstrahu před silným větrem.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme 11. dopolední. Silvie Válková stále u mikrofonu. Přeju krásný pátek a k tomu už hraju Minelli. Jdeme na to.
10: Hit Radio.

0: I takhle my umíme při pátku zvolnit tempo. To byl Alex Warren a jeho Ordinary. Víkend před námi a já klidně vsadím boty na to, že spousta z vás ještě nemá plány na zítra. No tak já vám s tím teď třeba trochu pomůžu. Zítra, teda v sobotu 5. září, bude ve Vesci tradiční dětský den Sever. Právě sem rozhodně doražte s celou rodinkou a udělejte si společný výlet jako takovou odměnu za to, že jste zvládli první týden školy. Bude tady spoustu aktivit pro děti i rodiče, skákací hrady, soutěže o ceny, k tomu taky ukázky od záchranářů a policie. No a ani my tam nebudeme chybět, dorazí i naše Denisa Janečková s týmem, fan a relax zónou a hromadou drobných dárečků, takže se za náma stopro zastavte, budeme se tam na vás těšit. Takže plán na sobotu jasný, dětský den Sever ve Vesci a teď už další muzika, za chviličku Xindle X.
1: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice. Well,

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až se retro

0: Kimbra, Somebody That I Used To Know. To nám zní éterem Hit Radia Kontakt. Za chvilku je tady 11:30. A já vám, kamarádi, chci pogratulovat, protože jste zvládli první školní týden. Jo, teď jste si zahráli takovou demo verzi, všechno jste si to doma s vašima školákama vyzkoušeli a od příštího týdne jedeme na ostro. No tak držíme palce, hlavně se teď o víkendu nezapomeňte nějak odměnit, to je rozhodně potřeba. A já k vám za odměnu už za malou chvilku pošlu další skvělou muziku. Staví se třeba Coldplay nebo Miley Cyrus, tak na to určitě počkejte a krásný pátek.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Burgermaniaci pozor!
5: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Folk a country na Koupáku. Kapela Nonstop, Vaby Daněk Tribute, 5. září v Hodkovicích. Přijďte si zaspívat. 5. září, koupaliště Hodkovice.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
11: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
12: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Yeah! Přijďte slavit s námi.

0: 12. září v Magně.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Cyrus a End of the World. Takhle skvěle zní náš páteční playlist na Hit Radio Kontakt. A skvělý hity se tady samozřejmě budou rozdávat i dál. A to nejen teď, ale i odpoledne a pak i večer. Po 6. hodině tady totiž startujeme další nabitej večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia. Takže ať už plánujete cokoliv, nalaďte si nás k tomu. My se vám postaráme o ten nejlepší soundtrack. Ale aby jsme nemuseli čekat až do večera, pojďme si i teď dát malou ochutnávku toho, jak to tady bude znít. Dneska pro vás mám opravdu jako megahit, taneční megahit, za kterým stojí německá Eurodance skupina ATC. A vy už mě znáte, víte, že si potrpím na Eurodance srdcovky a tohle je rozhodně jedna z nich. Around the World. Tak pojďme rovnou na to. ATC posílám za váma, ať jste kdekoliv, a víc podobných oldies hitů už dneska po 6. The kiss

0: slovo pomalu uzavírá dnešní společný 3 hodinky. Dopolední rozjezd je u konce a nás teď čekají další velmi příjemné věci. Za malou chvilku je tady oběd, už si jenom dáte kafičko, pošlete ještě pár mailů a hurá, je tady víkend. No a k tomu obědu my vám tady budeme servírovat vaše oblíbené srdcovky. Mezi nima třeba Labuš. A Be My Lover. Tohle je za mě srdcovka s velkým S. Tak určitě laďte Hit Radio Kontakt i po 12. Mějte se krásně, užívejte pátek. No a my se slyšíme i zítra po O. Vychutnáme si spolu sobotní odpolko. Tak se na vás budu těšit. Čau.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
4: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
3: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
5: Bydlet o úroveň výš?
6: Můžete i vy.
5: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
6: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
5: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Rezidence Level 21.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Top cyklistická událost ve Šluknovském výběžku. Tour de Zeleňák. Sobota, 5. září, Rumburg. Tour de Zeleňák. Nejstarší amatérský závod v Čechách. Už 42. ročník. Pátek, besedy s VIP hosty. Sobota závod a odpoledne koncerty v Rumburku na náměstí. Neděle, společná výjížďka. Celou dobu atrakce pro děti. Tour de Zeleňák. Prodloužený víkend cyklistiky, zábavy a akcí pro celou rodinu.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
11: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na trase mezi Novým Borem a Jabloným v Podještědí. U Svoru nabouralo osobní auto do dopravního značení, tak tam dejte pozor. A v Děčíně v Liberecké ulici na křižovatce s Liliovou počítejte s omezením provozu kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, souvisí to s incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar, o jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. V srpnu na české železnici zemřelo 23 lidí, je to nejvíc za jeden měsíc od začátku letošního roku. Za prvních 8 měsíců roku eviduje drážní inspekce celkem 114 usmrcených, loni jich bylo o 24 více. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slávií, a to kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník. A teď ještě něco z regionu.
2: Mladistvá dívka, která v pondělí v supermarketu v Jablonci nad Nisou napadla pracovníka Ostrahy, skončila ve vazbě. Hlídač se jí pokusil zastavit při krádeži. Dívka ho podle serveru novinky.cz napadla nožem a zranila. Policie ji obvinila z pokusu o těžké ublížení na zdraví. V případě odsouzení jí hrozí až 5 let vězení.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Na severu Čech bude odpoledne většinou oblačno, přechodně i méně oblačnosti, večer pak dorazí déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty mezi 23 až 27 stupni. Yes.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:02, dobrou chuť k obědu a ano, další srdcovky jsou tady. I dneska to bude opravdu nabité. Chesney Hawks, Otavan, MC Erika Barbara a taky Moby. No ale na start, prosím vás, tu máme song z roku 95. Jeden z největších a nejznámějších Eurodance hitů 90. let. Naprostá, fantastická pecka. Určitě ho znáte a určitě si ho budete zpívat. La Bouche a Be My Lover.
0: Hit Radio.

0: dnešní srdcovka Labuša, Be My Lover, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my pokračujeme směle dál. Dámy a pánové, teď nás totiž čeká fantastická srdcovka, která je nejenom skvělým songem, ale taky jí máme velmi dobře spojenou s filmy o Jasonu Bournovi. Agent Matt Damon asi znáte, nebo téměř určitě znáte. No a u titulků všech těchto filmů zní jeden z nejslavnějších songů Mobyho. Který je naprosto skvělý. Je to tak Moby a Extreme Ways, rok 2002, právě teď do vašich uší.

0: Oproti jejich klasickým, energickým, anglicky zpívaným klubovkám je tohle odklon.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla naše další dnešní srdcovka. MC Erik a Barbara, Keď přijde láska v éteru Hitrádia. Song z roku 95. Krásná balada. Krásná, možná jich měli udělat víc těhle. Každopádně, my se teď od balad přesouváme k pořádnému disku. Dámy a pánové, společně jdeme do roku 1980, protože o rok dřív vyšel song ve francouzštině. Na rok později ho předělali do jeho mnohem slavnější anglicky zpívané verze a takovým ústředním bodem tohohle songu je to, že hláskujou slovo disco. Možná už tušíte. Tohle jsou Otavan. Song, který vás rozhodně nenechá v klidu. A disco jako další dnešní srdcovka, tak si to užijte.

0: britský zpěvák Chesney Hawkes. Posloucháte Hit Radio, to byla další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tenhle song, typický One Hit Wonder, mimochodem vznikl k filmu Buddy's Song, kde Chesney Hawkes hrála hlavní roli. Pravdou je, že už se mu nikdy nepodařilo vydat takhle úspěšný song. No a to je skoro všechno. Ano, ale ještě nás čeká jedna srdcovka a ta je opět na vás, ve vašich rukou. Stačí vzít telefon, napsat na 777-937-777 a pozor, protože je to srdcovka, víte jak, narozeninová. A tak je opět ten čas, kdy napište svůj rok narození, jo. No a jeden z nich vyberu a dáme si topovku, která v té době hrála. Takže pojďte napsat 4 číslíčka, váš rok narození. Sama jsem zvědavá, kam se dneska společně vydáme. Do uší už za chvilku Linkin Park nebo Taylor Swift.
2: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
9: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hit Rádia a přeju krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je čas na vaši srdcovku narozeninovou, takže jste psali váš rok narození a nakonec jsem vybrala zprávu od Pavla. Ten totiž píše, ahoj, 1981 a zrovna zítra mám narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší. Myslím, že je rozhodně co slavit, protože v tvém roce to na songy bylo poměrně bohatý. Ať už šlo o Dianu Ross, Johna Lennona, Erika Springfielda, Phila Collinse, nebo vznik naprosto legendární skladby, za kterou stojí naprosté ikony Queenie a David Bowie. Totiž dali dohromady Under Pressure. Takže, všechno nej, a jdeme slavit. S tímhle songem to půjde samo.

0: Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Uzavíráme první týden školy. Neuvěřitelný, jak to uteklo. Ještě chvilku, před chvilkou prázdniny, no, už jsme zpátky ve školních lavicích. Mimochodem, pokud náhodou se třeba vašemu dítku ve škole úplně nedaří a nejsou to takový ty miláčci třídy, nezoufejte. Naopak, mají totiž díky tomu mnohem větší šanci uplatnit se v showbiznesu. Mm-hmm. Protože statisticky každá velká světová hvězda měla ve škole problémy. Jo, Demi Lovato, tak s tou se ve třídě prakticky nikdo nebavil. Teď toho asi teda litujou, jo. Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party. No a teď by jí za to bývali i platili, že jo, aby přišla. Selena Gomez zažila šikanu na základní i střední. Lady Gaga poslouchala strašný komentáře kvůli svojí ošklivosti. Dokonce jejich spolužáci založili facebookovou stránku, že se nikdy nestane slavnou. No podívejte, jak jim to předvedla. Takže nenechat se tím vůbec vystrašit, jo? Prostě, když to nejde ve třídě, bude to ve světě. Další hity do uší už za chvilku, čeká nás Lily Allen, Mark Ember nebo Ed Sheeran.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Co to zas popájskuje za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
15: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti. Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

0: Lily Allen a Not Fair posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou, za chvilku Lady Gaga nebo One Direction, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, na Jablonecku v Pěnčíně došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě je policie, tak projíždějte opatrně. A připomínám, že v Liberci v Nové ulici probíhají stavební práce na parkovišti a komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558, Liberec. www.autokp.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zástupci sněmovní opozice se dnes obrátili na ústavní soud, navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
9: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
8: Nejvíce výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Ve druhém kole tenisového US Open včera uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezony ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. A teď ještě něco z regionu.
1: Liberec plánuje 3 nové parkovací domy s více než tisícovkou míst. Největší pro více než 550 aut vznikne u budoucího krajského dopravního terminálu. Další město chystá ve Frýdlantské ulici, kde má být kromě parkování také 9 bytů a komerční prostory. A třetí parkovací dům by měl stát poblíž Papírového náměstí.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Odpoledne bude na severu Čech oblačno, přechodně i méně oblačnosti, teploty mezi 23 až 27 stupni. Večer pak zataženo s deštěm, ojediněle se můžou přidat i bouřky.
0: Krásné páteční odpoledne, 2:03 a ano, pokud jste si náhodou nebyli jistí, opravdu je pátek. A k tomu samozřejmě ten nejlepší soundtrack One Direction, Lady Gaga a teď taky Katy Perry.

0: for another.
1: One Direction v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. A prosím vás, pátek, to je jasný, jo? Úplně slyšíte to volání, že trošku si vyhodit z kopínka, zválcovat svědomí, vědomí, morální zábrany. Každopádně, pokud to opravdu plánujete, tak jenom taková malá technická k tomu, protože Češi údajně stráví v kocovině celý jeden rok života, což je teda brutál. To je šílený. Rok života v kocovině. Au. Spočítali to teď mimochodem lékaři, takže asi na tom něco bude. A zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my, křehké polovičky, celých 9, což je teda strašný. Tak jenom až půjdete, jo, a třeba tak kolem 11. 12. budete hezky rozveselený, tak si na mě vzpomeňte a dejte si trochu vody. Asi to nebude žádný zázrak, ale bude to lepší. Alan Walker právě teď.

0: me gusta. Mikuláš Josef, éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Možný, že zrovna takhle při pátku možná přišla ta myšlenka, kolik peněz bychom potřebovali, abychom mohli šéfovi zamávat, odejít z práce navždy. Protože většina z nás si myslí, že potřebuje třeba miliardu, jo. Realita je ale mnohem nadějnější, dámy a pánové. Není to tak strašný. Pokud jako pár třeba utratíte 80 tisíc měsíčně, tak má vaše svoboda cenovku 21,5 milionu korun. Jako takhle. Není to miliarda, i tak je to číslo samozřejmě brutální, jo, jen tak takhle z kapsy říct, mám 21,5 mega šéfe, čau. Tak pokud zatím jste třeba stejně jako já spíš v mínusu, tak musíte šéfovi ještě projevit trošku úcty, ale hele, jednou se tam dostaneme. Do uší další hity čeká nás za chvíli Alex Hepburn nebo Alvaro Solera.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
3: Top cyklistická událost ve Šluknovském výběžku. Tour de Zeleňák. Sobota, 5. září, Rumburk. Tour de Zeleňák.

0: známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Burgermaniaci pozor!
5: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
6: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Aero Solar v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Naši tenisté aktuálně září na US Open, no ale pozor, zářit budou celé září, protože už 18. a 19. září se v Praze utká náš tým se Spojenými státy v rámci Davis Cupu. Jo, po 13 letech se vrací tenhle tenisový svátek i sem k nám do Česka. Takhle, když se to stalo naposled, vyhráli jsme. Jo, já si myslím, že není důvod, proč by se to nemělo zopakovat. Navíc se na kurtu představí naše absolutní špička. Jo, Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, tam prostě není o čem. Jo, kluci válčujou, koho můžou. A vy máte stále ještě možnost tohleto zažít naživo. Neskutečný zážitek, jo, přece jenom my ten tenis prostě umíme. Takže pokud byste si to chtěli vychutnat, máte možnost, mrkněte na autoarena.cz, lístky stále ještě jsou, tak držím pěstě, ať si ty svoje ulovíte a hlavně, ať si to užijete. No a teď si můžete užít Kelly Clarkson a Behind the Hazel Eyes.

0: Stumbling in a Cyril, posloucháte Hit Radio, je pátek a to znamená, že pondělí je na dosah. To může být nepříjemný, ale s námi ne.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, protože právě v pondělí poprvé vyrazíme za vámi, ano. Tady Féteru, 70 přesně, zazvoní Míša s Jasmin u někoho z vás. A vy musíte do půl minuty otevřít dveře. A pokud za nimi spatříte naši hlídku, prachy jsou vaše. Je to tak. Takhle jednoduchý. Pokud máte registraci na hitradio.cz, jste automaticky ve hře. Takže doporučuji, jestli tam budete registrovat na 7.10, přemýšlejte, kde v tu dobu rozhodně budete. Ideálně každý den stejně. Nemusíte otevřít přímo vy, někdo ty dveře, ale otevřít musí. Protože pokud ne, tak budeme vždycky navyšovat bank o další tisícovku. Jo, bude to jízda. Tak doufám, že jste ready. V pondělí vyjíždíme. A pokud nemáte registraci, tak běžte hned na hitradio.cz. Do uší za chvíli Meduza, Good Boys nebo Poetika.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ.
11: Folk a country na Koupáku. Kapela Nonstop, Vaby Daněk Tribute, 5. září v Hodkovicích. Přijďte si zaspívat. 5. září, koupaliště Hodkovice.cz.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
18: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

krát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: Right, Nico Santos, Peter Hitrádia, těsně před 14. hodinou, za chvilku Evanescence nebo Dermot Kennedy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase Liberec Nový Bor se před Chrastavou srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. A v Děčíně se koná akce Pouliční divadlo a je kvůli tomu uzavřené parkoviště v ulici U Plovárny, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hajková.
14: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážka, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Ty teploty kolem 20-25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
13: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Schodek rozpočtu v příštím roce nebude navrhovaných 389 miliard korun, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Strana včera navrhovala hnutí ANO úspory ve výši zhruba 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová ale poté uvedla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou úspěšný vstup do Ligy mistrů. Pardubice včera na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0, Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. A teď ještě něco z regionu.
1: V Turnově je hotové nové společné výjezdové centrum hasičů, záchranářů a dopravní policie. Jde o první základnu tohoto typu v Libereckém kraji a ojedinělý projekt i v rámci celého Česka. Areál vzniknul strategicky poblíž dálnice D10 a hlavních silničních tahů. Provoz by mělo centrum zahájit v říjnu.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na severu Čech bude odpoledne většinou oblačno a teploty do 25 stupňů. Večer se pak přidá déšť, ojediněle bouřky. Na noc je v platnosti také výstraha před silným větrem.
0: Přeju krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Pátek, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Ne nejlepší, ale nejvíc nejlepší. A právě teď Evanescence a Bring Me to Life.

Evanescence za námi v éteru Hit Rádia, před námi pravda nebo bullshit. Dámy a pánové, tohle mě hodně zajímá. Trošku to rozvedeme, jo. Protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinkr. A že jich je. Nebudem ukazovat prstem, samozřejmě, jo. Přece jenom ta páčka je až u vaší ruky, že jo. Navíc má asi tak 10 gramů, takže ono je to náročné, jo, použít ten blinkr. Mě zajímá zásadní věc. Taky vás to rozčílí? A případně, co byste daným řidičům vzkázali? Ve vší slušnosti samozřejmě. 777 937 777. Rozčílí vás lidi, co nepoužívají blinkr, nebo je vám to úplně fuk? Další hity k tomu.

0: od Kennedy v éteru Hitrádia a teda tohle vás pěkně rozohnilo. Naprosto právem bych chtěla říct, řešíme pravda nebo bullshit, protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinker. Vypadá to, že je nás dokonce víc. Alex píše, myslím, že to je víc než 44%. Existují základní věci. A silnice nebo dálnice nejsou hra v sáhy. Blinker je základ. Kdo to nepoužívá, ten je... Dál jenom píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Tak dobře, vypípáno, děkujeme. A Renata píše, denně jezdím do práce přes celou Prahu, to je tam i zpět cca 100 kilometrů. A těm, co nepoužívají blinker, bych na volant namontovala plácačku a za každé neukázání změny směru jízdy bych tu línou ručičku plácla. Myslím, že je to dost nebezpečné. Naprosto souhlasím, máme tady taky hlasovku od Ládi.
1: Zdravíčko všem a krásný pátek a krásný víkend. No, mě to teda rozčílí, protože já pracuji jako řidič, rozvážím zboží a nejvíc mě to naštve, když prostě ty lidi nejsou schopní ani na tom kruháči dát blinker kam odbočej. Já si myslím, že ještě nikomu se nestalo, aby díky tomu, že bude mačkat blinker, bude mít z toho kýlu. Takže chci poprosit všechny tyhle ty řidiče, kteří to nedělají, aby to začali dělat, protože je to o tom, o ohledu plnosti ostatním řidičům. Mějte se hezky, ahoj.
0: Amen, Láďo, naprostá pravda. Pište dál, co vy a tyhle ty nemačkači blinkrů, jak to s nima máte vy? 777-937-777 a k tomu další skvělý hity. Právě teď Imagine Dragons.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na Hit Radio. Pravda nebo bullshit, rozčílí nás doopravdy tolik, když lidi na silnicích nepoužívají blinkr? Odpověď je ano, na tom jsme se tady dneska docela shodli. Adéla píše, drahá auta nemají blinkry v povinné výbavě, proto je řidiči nepoužívají. No nic, to bylo škodolibý. Lída píše, nekompromisně, 1000 korun pokuta. Vzkázala bych těmto nezodpovědným řidičům, že jde o to nejcennější, lidské životy a někdy můžou být ohroženi taky jejich děti, těmito řidiči. Takže ano, dámy a pánové, shrnula bych to ještě hlasovkou od Zdeňky, to si za rámeček nedáte.
1: Ahoj, ahoj, hele, takže když někdo nebliká přede mnou a třeba zastaví na krajnici, tak to kvetu úplně, protože musíš zabrzdit, kolikrát si to ani nevšimneš, že stojí, takže jako jo, mohli by blikat, no, kamarádi, všichni by mohli blikat a že jich je, co nebliká, nebo když odbočujou, no, pána boha. To mi dává. Čau, Zdenka.
0: Slyšíte to, jo? Takže opatrně, nebo si na vás Zdenka někde počká. Blikejte, fakt, taková blbost, to zvládneme. Pokud někam dneska vyrážíte, tak držím pěsti, ať všichni blikají, jo? Další hity k tomu, za chvilku už Miles Smith nebo Tom Walker, tak buďte s námi.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
3: Musíš se rozkokrhat ještě.
4: Jsi byl na nějakým rockovým koncertu včera, ne?
2: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
4: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tom Walker dohrává v éteru Hitrádia a přeju krásné odpoledne. Konečně je pátek, doufám, že vás čeká volný víkend, alespoň většinu z vás, že si prostě odpočinete, jo, dáte trošku nohy nahoru, možná si i dneska třeba trošku vyhodíte z toho kopítka, jo. My k tomu samozřejmě budeme mít ten perfektní playlist. V 6 hodin klasicky startuje Hitradio Classic a to znamená, že opět se bude cestovat časem a prostorem, ano, společně s tím nejlepším, z 80. a 90. a taky milénia. No a i dneska jsou tam doslova poklady. Phil Collins, ten prostě nemůže chybět. Připojí se k nám taky Cat & Move. Legendární song Give It Up. A abyste se na to dostatečně navnadili, tak právě teď song z roku 2002. DJ Semi a Janu.

0: Benson Boone a Beautiful Things, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 3 hodiny, já se s vámi tak loučím, užijte si krásný zbytek toho pátku, nepřežijte to, jo, víme, jak to dopadne s těma kocovinama, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Konečně je tady pátek, dneska máme 4. září a zároveň dneska slavíme Den líných maminek. Proč by taky ne? Já si myslím, že by si maminky zasloužily mnohem víc líných dní v celém roce, ale proto aspoň dneska si to užijte naplno. Nalaďte si odpoledne Hit Radio Kontakt a buďte s námi. Budeme hrát skvělý hity.
1: Hit Radio Kontakt. Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
5: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
4: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
6: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
7: Top cyklistická událost ve Šluknovském výběžku. Tour de Zeleňák. Sobota, 5. září, Rumburg. Tour de Zeleňák. Nejstarší amatérský závod v Čechách. Už 42. ročník. Pátek. Besedy s VIP hosty. Sobota závod a odpoledne koncerty v Rumburku na náměstí. Neděle společná výjížďka. Celou dobu atrakce pro děti. Tour de Zeleňák. Prodloužený víkend cyklistiky, zábavy a akcí pro celou rodinu.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné odpoledne v pátek. Máme krátce před 15. hodinou a od mikrofonu Hitrádia Kontakt vás zdraví Denis Kajalibaj. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně, v Jablonci nad ní jsou v Rýnovické ulici. U křižovatky s Větrnou havarovala dvě osobní auta a částečně tak blokují dopravu. Dávejte pozor. A opatrně na trase taky Nový Bor Liberec, před Chrastavou se srazila dvě osobní auta. I tady je blokovaný jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří, ale dávejte pozor. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Den plný dobrodružství.
3: Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
2: Bojová ukázka Den vítězství. Vojenská technika Fakci. Dětské atrakce. Majda s Petrem. Kaskadérská motoshow. Hasiči. Policie.
3: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
2: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba? Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio Kontakt.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko v pátek večera v noci na sobotu zasáhne studená fronta, na níž se mohou ojediněle vyskytnout bouřky, doprovázené nárazy větru až kolem 70 km za hodinu. Největší riziko bude na severu Čech, kde vydali výstrahu před silným větrem. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla zahájilo sezónu. I letos navazuje na své tradiční tituly a zároveň přináší odvážnou a současnou dramaturgii. Diváci se mohou těšit celkem na 11 premiér. Ty přiblíží ředitel divadla Martin Otava.
8: Z těch 11 premiér jsou 3 světové premiéry. Opera Falkenstein Zdenka Lukáše, balet Anna Pavlova a titul 1984. A dvě české premiéry, britská komedie V dobrém i ve zlém a izraelské drama Koho miluje má duše.
7: Sezónu uzavře opera Trubadur od Verdiho. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice bude proto v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. No a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí. Krátce po třetí v pátek odpoledne, zatím měříme na teploměrech 24 až 27 stupňů. Nejvyšší teploty nám ukazuje na západě Česká Lípa. Zatažená obloha zůstane po většinu dnešního odpoledne. Sobota ráno nám potom přinese polujasnou oblohu z 12 až 16 stupni a přes den podobně jako dneska.
1: Hitrádio Kontakt.
0: 15 hodin a 2 minuty k tomu. Denis Kajalibaj vás zdraví od mikrofonu Hitrádia Kontakt výjimečně v pátek odpoledne. Ano, my si spolu dneska jdeme ty nejlepší hity a hlavně se naladíme na fantastický víkend, protože co lepšího může být, než po týdnu školy si konečně zase dát voraz. Co vy na to? S těmi nejlepšími hity tu pro vás rozjíždíme ten nejlepší playlist.

Jo, jo, what's up, krásný pátek odpoledne. Ježiši Kriste, tak tohle byl takový správný letní hit. Louis Fonsi, Demi Lovato, no a léto už je za náma. Ach jo, je tomu tak, léto nám přišlo do svého závěru, ale právě proto bych se vás chtěl zeptat na našem WhatsAppu 606 825 404, jakým způsobem si ještě ten zbytek léta připomínáte. Rozumíte, takový to, jak se ještě člověk drží za ty zbytky a říká, ne, léto ještě nekončí. Tak jakým způsobem tohle děláte? Pište nám na náš WhatsApp, protože třeba za mě je to to, že já si ještě stále rád pustím ty správný letní hity. Jo, aby si člověk ještě užil prostě to léto. Ano, no Damiano David, ten nám připomene, že to další zas tak dlouho nebude. Next Summer, další léto, tak to je název i našeho dalšího hitu. Tak si ho pojďme užít hezky naplno.

0: tak tohle pořádný nářez, tak jak to má být v pátek odpoledne. Hit Radio Kontakt a krátce po čtvrt na čtyři si spolu dáváme ten nejlepší playlist. Vyrazili jsme taky ještě za střípky léta, o který jste se s námi podělili na našem WhatsAppu 606 825 404. Jo, léto už nám neklepe na dveře, léto už doklepalo, odešlo na dovolenou a podzim ten už začíná přicházet sem, což je samozřejmě znát a tak samozřejmě si musíme to léto ještě připomenout. Myslím si, že úplně ze všech nejlíp to dělá Soňa, která nám napsala: ahoj, chodím se celé léto dívat k Liberecké přehradě. Už se moc těším, až bude dostavěná a skočím do ní, i kdyby to třeba bylo v prosinci a musela jsem si vodu prosekávat. Jo, tak Soňa je očividně odhodlaná, že prostě její léto končí až v momentě, kdy bude naše krásná přehrada tady na severu Čech dodělaná. Soni, tak toho si docela cením, za chvíli další hity. Jdeme na to.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Octa webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dosopomlčkapexeso.cz.
10: Folk a country na Koupáku. Kapela Nonstop, Vaby Daněk Tribute, 5. září v Hodkovicích. Přijďte si zaspívat. 5. září, koupaliště Hodkovice.cz.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Mika s hitem Happy Ending a všechno bude mít i dneska happy end. Ano, necelý dvě minuty před půl čtvrtou. Hit Radio Kontakt pro lepší pátek. Víkend je tady, to znamená ten nejlepší happy ending celého týdne v podobě právě dvou volných dní dorazil a s ním se přesuneme společně taky do roku 1986. Album a stejnojmenná píseň A Kind of Magic od skupiny Queen je něco, co si teď společně užijeme. Takový vlastně neoficiální soundtrack k filmu Highlander, který je propojen i se spoustou zajímavostí. Třeba, jestli jste věděli, tak původně, když byla napsaná tato píseň, tak byla inspirovaná přímo hláškama a dialogy přímo zmiňovaných tady v tom filmu a Highlander. Například i větou It's a kind of magic. Tak se pojďte s námi ponořit do 80. let a připomenout si něco i z našeho playlistu Srdcovek, kde pro vás máme to nejlepší právě 80., 90. a přelomu milénia. Queenie a jejich A kind of magic. 15 hodin 29 minut a čas na nejlepší zábavu. It's a kind of magic.

0: Sean Baker s hitem VIP a jestli se chcete cítit i vy jako VIP, pak jste na správném místě. 15 hodin 40 minut, vladíte Hit Radio Kontakt na Den líných matek. Ano, i takovýhle den existuje v kalendáři a mě by teda zajímalo, pro koho je takovýhle den určený, protože já žádnou línou matku neznám. Už jenom starat se o všechny ty děti, o všechny ty povinnosti je něco neskutečného. Takže absolutně si nemyslím, že by tenhle den bylo něco, co by se dalo snad ve velkým slavit. Naopak, já bych chtěl říct, že všechny naše maminky jsou fakt dobrý, že to všechno zvládají. Ale třeba by si dneska mohli odpočinout u dobrých hitů, co vy na to? Pohoda, klídek a tabáček, za chvíli dorazí třeba Amy McDonald a její This is the Life nebo Linkin Park, Up from the Bottom.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
5: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
4: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
5: To nejlepší z regionu.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: Burgermaniaci pozor!
7: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
8: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
9: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
13: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
12: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
14: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásné odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Pokud bydlíte v Liberci nebo v okolí a projížděli jste někdy Libercem, určitě znáte naši historickou meteobudku u Liberecké radnice. Ta se dočká nejenom další opravy, ale konečně taky stěhování. Jeho památku totiž opakovaně poškozují projíždějící vozidla. Letos na jaře zase po další kolizi málem dokonce spadla ze svého stolku. A to znamená, že město se nakonec rozhodlo, že celý meteorologický sloup se nechá zrekonstruovat a přesune se zhruba o nějaký ten metr a půl směrem k radnici. Takže žádný velký stěhování to nebude, ale posune se o kousek dál. Přeci jen je mezi dvěma autobusovými zastávkami. Pokud tudy projíždíte, tak víte, že není zas tak těžký, aby se stala účastníkem dopravní nehody. A zároveň by to byla velká škoda, kdyby jsme o tenhle liberecký klenot přišli. Co myslíte? Já už za váma vyšlu i další hity, do celý nás čekají třeba Lost Frequencies a The Feeling a spousta dalšího. Tak zůstaňte s námi, na vlně dobré nálady. Ano, tady už je příchod pátečního odpoledne.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 19 hodin. David Radčák připravil další krátké zprávy a podíváme se společně taky za volant, jak to jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Českolipsku na místní komunikaci. V Liticích narazil autobus do sloupu veřejného osvětlení. S opatrností místem projedete. A na Jablonecku na silnici 3. třídy před Josefovým dolem směrem od Lučan nad Nisou narazilo osobní auto do stromu. Nehodu vyšetřuje už policie, taky tady počítejte s omezením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 95 2.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Den plný dobrodružství.
9: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
8: Bojová ukázka Den vítězství. Vojenská technika v akci. Dětské atrakce. Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
9: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
8: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše. Návrh podepsalo 74 poslanců. Před brněnským sídlem ústavního soudu ho představili zástupci opozice. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hájková.
12: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst hub. Ta mapa je nastavená nejenom na srážkách, ale nastavená i na teplotu vzduchu, teplotu kon 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
0: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá do 2 týdnů zahájit výstavbu 670-metrového vítězného oblouku ve Washingtonu. Chce tak učinit navzdory soudnímu sporu o projektu i tomu, že ho dosud neschválila Národní komise pro plánování hlavního města. No a bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaji v Palmě de Majorce. Distanc už si odpykal. Tolik David Radčák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Tady i severočeské počasí, kde aktuálně měříme mezi 24 a 25 stupni nad bodem mrazu. Aktuálně nejvyšší teploty ukazují Semily a Friedland. Na většině našeho území čekejte taky zataženou oblohu. Během zítřka by se potom mělo postupně vyjasňovat. Sobota dopoledne přinese 12 až 16 stupňů, přes den až 22.
11: Hit Radio Kontakt.
0: 4 hodiny, 4 minuty a Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Před námi jsou další hity a taky důležitý fotbalový zápas. Jo, už tuhle neděli nás čeká podještěcký derby a víc si k němu určitě řekneme i v následujících vstupech. A teď je na čase přivítat další skvělou legendu Black Eyed Peas a jejich Pump It.

11 minut po celý, s vámi je Deniska Libaj a Hit Radio Kontakt. Blíží se nám to blíží, už tuhle neděli v 15 hodin má výkop 68. derby mezi Jabloncem a Libercem. No, tak samozřejmě si slibujeme skvělou atmosféru a hlavně všechny stupenky, které byly poslané do prodeje, už jsou prakticky vyprodaný. Takže i tentokrát to bude derby, který bude stát za to. A není se čemu divit. Přeci jen města, který od sebe nejsou ani 15 kilometrů, oba dva v první fotbalové lize český, znamená, že to bude pořádně stát za to. A tak poslední lístky ještě možná koupíte. Schválně přijedete taky fandit, pište na WhatsApp 606 825 404, jestli váš tým je zelený Jablonec nad Nisou, a nebo spíš modrej liberecký Slovan. Dejte nám vědět, já vám na cestu pošlu další hity a hlavně pojďme si užít ten víkend, protože teď už je to tady v plném proudu. Pokud ještě děláte až do 5 hodin, tak já vám na tu poslední hoďku vyšlu další hity, aby jsme si to pořádně společně užili. Tady je Enrique Iglesias a ještě kousek letních hitů. Sůjeme.

0: Rehab System in my head, 16 hodin a 18 minut, tady je Hit Radio Kontakt pro lepší páteční odpoledne. WhatsApp je 606 825 404 sem k nám do studia a vy jste nám tam rozhodně psali, jak to vidíte s tím derby teďko na neděli. Slovan Liberec versus FK Jablonec, jo, pořádně se nám to mlelo. Zajímavý je, že většina z vás napsala, že rozhodně půjde. Někdo na Liberec, někdo na Jablonec, bylo to docela 50-50. A jenom Radim napsal, rozhodně nepůjdu. Rád koukám na Slovan, ale když přijde Jablonec, vždycky je to náročný. Tak takhle. Každý svého štěstí strojce. Já myslím, že to bude stát za to. Atmosféra bude skvělá, stejně jako tady u nás v éteru. Za chvíli další hity.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhony 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
11: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Ty nejlepší hity na jednom místě. Ty nejlepší hity v éteru Hit Rádia Kontakt. Před náma je samozřejmě ten nejnabitější playlist, ale když se řekne dobře strávený čas, co se vám vybaví jako první? Za mě je to vždycky to, když ať už jsem kdekoliv třeba na cestách, tak si můžu prostě užít nějaký fakt super kousky. A přesně to si myslím, že nám do studia dokáže přinést Pink. Zpěvačka, která umí být nejenom milá, ochotná, ale taky docela ostrá. Protože třeba jednou, když na jím koncertu začal nějaký člověk křičet nějaký nadávky, ona normálně zastavila koncert, podívala se na něj a sprdla ho na 3 doby. Jo, tak i takhle drsná umí být Pink, která teď ale naštěstí rozhodně bude spíš poklidná a pohodová. Pink a její hit Blow Me One Last Kiss. 16 hodin 31 minut a tohle je páteční hit Radio Kontakt.

0: Prima odpoledne, tady je Hit Radio Kontakt s těmi nejlepšími hity. My jsme se spolu podívali na to, jak to máte s tou vaší oblíbenou činností, co vás dokáže jako nejlíp dostat do té relaxační pohody. A Marek nám napsal, pro mě je dobře strávený čas u knížky s čajem zabalenej do deky. Jo, Marku, já ti absolutně rozumím, to je taky můj oblíbený čas. Tak si k tomu nezapomeň ještě naladit ty nejlepší hity. On air, online i v aplikaci Radia.cz. Kde? Přece na Hit Radio Kontakt.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
5: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Burgermaniaci pozor!
13: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
14: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
15: Den plný dobrodružství.
16: Dětský den se ver ve Vesci 5. září.
15: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
16: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
15: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

To nejlepší z hitů na jednom místě na Hitrádiu Kontakt. Marek říkal, že jeho nejšťastnější místo je doma pod dekou s knížkou. No takhle, Marku, určitě to pro tebe bude dneska příležitost si užít ten večer v pohodě a v klidu, protože my si musíme dávat pozor na silné větry, který dorazí sem k nám na sever Čech. Ano, víkend bude sice slunečný, ale pozor na silný vítr, před kterým varují meteorologové už tuhle noc. Bude to pořádná jízda, mohou místy taky padat stromy, takže dávejte na to hlavně pozor. V platnosti je od dnešních 22 hodin do zítřejších 3 hodin ráno. Bude to vypadat tak, že se stromy můžou nejenom ohýbat, ale někde i zlomit, tak zbystřete, dávejte pozor a pokud možno vyhněte se nebezpečným místům. Teď už ale další skvělý hity, docelí třeba David Guetta, Sam Martin a jejich duet Dangerous a o slovo se hlásí taky Leony a její kousek Don't Worry. Tak Don't Worry.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin, David Račák připravil další zprávy a podíváme se společně taky za volant, jak to jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně, pokud budete projíždět Jabloncem na silnici 3. třídy před Josefovým dolem, stále ještě směrem od Lučan nad Nisou řeší policie nehodu osobního auta, které narazilo do stromu. Dávejte pozor taky na Liberecku v Hejnici v Klášterní ulici, probíhají tady práce na silnice, je třeba počítat s omezením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Metnar to napsal na síti X, neupřesnil ale, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letiště a nádraží. Závislost může zásadně ovlivnit život člověka i jeho okolí. Praha chce proto posílit dostupnou odbornou pomoc pro lidi, kteří ji potřebují. Město schválilo program, který má zajistit financování těchto služeb na další 3 roky. Více řekne mluvčí Prahy Vít Hofman.
9: Podpora bude směřovat na široké spektrum odborných služeb. Mimo jiné kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní i lůžkovou léčbu, substituční léčbu, terapeutické komunity, doléčovací programy nebo detoxifikaci.
8: Praha také počítá s podporou odborného poradenství a výzkumných projektů v oblasti závislostí. Maloobchodní tržby v červenci rostly rychleji, než analytici čekali. Podle statistiků zrychlili meziroční růst na 4,8%, zatímco trh očekával růst nižší. Češi tak podle analytiků proti červnu utráceli víc, což bylo způsobeno růstem mest i začátkem letních prázdnin. No a prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezóně fotbalové ligy se stal záložník Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se podívat i na severočeské počasí. Liberec aktuálně ukazuje 24 stupňů se zataženou oblohou. Podobně je na tom taky s 25 Friedland. I v Semilech budeme mít na obloze mraky a podobně to bude i během dnešního podvečera. Pátek nám přinesl teploty do 27 stupňů, sobota přinese dopolední teploty do 16 a odpolední podobně jako dneska.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Je 17 hodin a 2 minuty k tomu. Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Vydáváme se dál do světa těch nejlepších hitů a předáme si k tomu i ty nejlepší chvíle na start nového školního roku. Dětský den ve Vesci, taky informace k tomu, jak si vyhrát spoustu peněz a oslavíme jedny krásný 45. narozeniny. Jo, tak to se chystá do téhle hodinky.

17 hodin, 9 minut k tomu. Tady je Hit Radio Kontakt s tím nejlepším pátečním playlistem. Jojo, a blíží se nám to blíží. Po roce se opět uvidíme na dětském dni ve Vesci. Tohle je příležitost, kterou si nemůžete nechat ujít. Hit Radio Kontakt Relax Zona tam bude společně s vámi. Spousta skvělých atrakcí pro děti a to nejlepší na tom, všechno úplně zadarmo. Tak doražte už tenhle víkend. Užít si to můžete hezky společně s náma už sobotu 6.9. 5. Omlouvám se, zítra si to s náma můžete pořádně užít během krásného času a hlavně na této akci je vždycky nejlepší, že přivezeme i naši balónkovou soutěž a tam to pořádně rozjedeme. Balónky lítají vzduchem a desítky cen padají právě vám do rukou. Tak rozhodně doražte s dětmi na dětský den ve Vesci. Tuhle akci spolu jedeme už po několikátý a každý rok si ji vždycky pořádně užijeme. Přidáme taky tetovačky, naši relax zónu, v ní spoustu her, šipky, dárečky, no prostě bude to dobrá jízda. První poprázdninový víkend je tady a společně s těmi nejlepšími hity k tomu přidáváme i tu nejlepší zábavu tady u nás na severu Čech.

0: PH Electro a její hit Stereo Mexico. 2 minuty po čtvrt v 17 hodin a 17 minut. Hit Radio Kontakt vám dělá ten nejlepší čas.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Cink, cink, kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Ano, tohle nás čeká od příštího týdne. Nezapomeňte, že celý princip je založený na tom, že my nezvoníme u vašeho zvonku doma, ale my zvoníme ve vysílání. Musíte být registrovaní a jakmile vyběhnete na chodbu, tak třeba tam bude na vás, právě na vás čekat někdo z našeho týmu, a to znamená 5 000 nebo i víc právě vám na ruku. Hej, co byste jako dělali s těma penězma, kdyby takhle najednou se někdo zjevil a dal vám je do ruky? Nebyla by to radost hnedko takhle z pondělí rána? Já bych taky chtěl, aby někdo se ke mně stavil domů a dal mi 5 000. Tak... já hold registrovaný bejt nemůžu. Ale vy ano, tak se nezapomeňte registrovat, ať vám těch 5 000 neuteče. A za chvíli dáme i další hity. Co je na to?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1 000 km?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
9: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
10: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Neil Diamond, Two Friends a jejich společný remix Sweet Caroline. Melodie, který na Hit Radio Kontakt dobře známe a umíme si je pořádně vychutnat. Denis Kelly vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Zbývají nám 4 minuty do 5:30 a teďkon zabrouzdáme spolu i na český píseček hudby. Jo, kde já si pamatuju, když jsem vyrazil na jeden ze svých vůbec prvních koncertů. V té době jsem ještě nemohl pít, takže to taky byla trochu jiná zkušenost, ale pamatuju si o to lépe, že tam vystupovali Vohnouti a byl tam jejich svaz českých bohémů. Hit, který já si vždycky rád připomenu, když vyrazím na skleničku se svými přáteli. Protože co si budeme, některý hity mají prostě takovou tu dobrou atmosféru, tu dobrou auru a pak jsou pecky, jako třeba tadle, který mají úplně legendární status. Aspoň teda za mě, svaz českých bohémů je něco, co mě vždycky dokáže dostat na takovou vlnu pozitivní energie. Máte to stejně?

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

0: tuhle dvojici rozhodně nelze přeslechnout. Kesha, Pitbull a jejich Timber tady u nás na Hit Radio Kontakt. Náš společný čas se chýlí do své cílové rovinky, ale ještě předtím musíme oslavit jedny narosky. 45 let, tak právě tolik slaví Beyoncé. Ty jo, tak co vy byste chtěli dělat ve svých 45 letech? A je mi naprosto jasný, že to je ještě hodně daleko. Teď, jestli je vám 27, 28, a nebo se cítíte na 27, 28, musíte si říct, Beyoncé, tak jako, když může ona vypadat 45 takhle skvěle, tak to já budu vypadat ještě dvakrát líp. Za chvíli za váma pošlu i další hity, tak zůstaňte s námi na Hit Radio Kontakt.
1: Takhle výplatu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiokontakt.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
5: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
4: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
6: Top cyklistická událost ve Šluknovském výběžku. Tour de Zeleňák. Sobota, 5. září, Rumburg. Tour de Zeleňák. Nejstarší amatérský závod v Čechách. Už 42. ročník. Pátek. Besedy s VIP hosty. Sobota závod a odpoledne koncerty v Rumburku na náměstí. Neděle společná výjížďka. Celou dobu atrakce pro děti. Tour de Zeleňák. Prodloužený víkend cyklistiky, zábavy a akcí pro celou rodinu.
7: Folk a country na Koupáku. Kapela Nonstop, Vaby Daněk Tribute, 5. září v Hodkovicích. Přijďte si zaspívat. 5. září, koupaliště Hodkovice.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558, Liberec. www.autokpplus.cz.
9: Co to zas po pájsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kalibaj. Tak tohle byl náš společný vstup do prvního zářijového víkendu. Pátek odpoledne jsme si tady pořádně užili společně a mrkli jsme se taky na závěr letních časů. Mrkli jsme i na historickou meteo stanici, která se bude přesouvat v centru Liberce, že nás čeká už o 3 hodin v neděli podještěcký derby Liberec versus Jablonec a taky na dětský den ve Vesci. Nezapomeňte, že hned v pondělí 7. nám startuje i náš nová soutěž Kdo pak to zvoní s Jasmin a Michalem ve snídaní šampionu. Bioce dneska slaví 45. narozeniny a my slavíme příchod volného víkendu. Než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně v Liberci v Nové ulici, probíhají tady stavební práce na parkovišti. Dávejte pozor na Českolipsku na trase z Nového Boru na Zákupy u Svojkova. Tady jsou také komplikace. I vy nám můžete dát vědět, jak to jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. A to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
12: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
11: Nejvíc výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Řada muzeí a galerií bude v neděli otevřena zdarma. Stálé expozice bezplatně zpřístupní 15 institucí, které zřizuje Ministerstvo kultury. Mnohé otevřou více objektů, které spravují. Registrace předem zpravidla není potřeba. Státní muzea a galerie mají být nově volně přístupné každou první neděli v měsíci. Policie v Hradci Králové bude v neděli v pohotovosti, a to kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na veřejný pořádek dohlídne více policistů. Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace. Nedělní utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
11: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, od severozápadu čekáme postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně přehánky, na večer bude mraku většinou ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
13: Krásný dobrý večer, s vámi už vaše Lea, Hit Radio, to nejlepší z 80. 90. až po milénium, tak co takhle lambáda. Máme takové babí léto, bych řekla, tak bokem doprava, bokem doleva a hlavně je pátek, tak volume doprava a jdeme na to.

tohle vám hrajeme 80. léta, 90. milénium, je pátek večer, 4.9., 10 minutek po 18. Hezký podvečer, ne úplný večer, vám přeje Lea, tak doufám, že si to tady spolu užijeme, napište mi, kdo posloucháte na 777-937-777 a já vám k tomu budu hrát samý skvělý pecky. Teď zabrouzdáme do českého rybníčku a dáme si legendární hit. Kapely Krištof, Kosmošop a taky potom Snap a Summer. Tohle a ještě mnohem více, tak hezký večer.

Jedna z mých nejoblíbenějších písní. The First, The Last, Eternity. Doufám, že máte hezký večer, my pokračujeme dál, protože před námi jsou něco prorokový faroušky. Pink Floydi, to si dáme. A taky Sugar Babes, a nebo tahle skvělá partička. Club 7, kdo je nezná, jako by nebyl. Dokonce byl s nimi i seriál v 90. letech. Skvělá kapela. Tak i tohle si dáme za moment pro vás, tak buďte s námi a pište dál, co děláte, jak se máte a hlavně kdo a odkud posloucháte.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Co to zas popájskuje za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, i tohle vám hrajeme. Doufám, že se máte krásně. Píšete nám hezké zprávy, takže moc krát děkuju. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Girl just wants to have fun. Holky, to je song pro nás, pro ten páteční večer. Tak doufám, že si ho užijete nejen vy, ale i chlapi, muži, pánové. Díky, že posloucháte, no a za chvilinku jsme zpátky. Do té doby se má skvělá muzika.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
4: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Severočeské vodovody a kanalizace ze skupiny Severočeská voda vás zvou v sobotu 5. září od 9 do 16 na den otevřených dveří úpravny vody Chřibská. Poznejte úpravu vody, osvěžte se u vodního baru a po rezervaci navštivte i vodní dílo Chřibská. Více na scvk.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80., 90. až po milénium. Buďte s námi.

Posloucháte Hit Radio, je pátek 4. září a jestli jste celý týden čekali na nějaké znamení, že víkend je opravdu tady, tak tady ho máte, kamarádi. Bye bye bye od NSYNC, nejlepší 90-ková kapela. Takže pracovní týden balíme, starosti necháváme někde za dveřmi, do popelnice s nima třeba a míříme vstříc pátečnímu večeru. Zítra sobota, neděle, pohoda, klídeček, relax. Tak krásný páteční večer vám přeje Lea a vaše Hit Radio. A teď už NSYNC.

0: Tak tohle je páteční nálada. Brandy, Monika, Ježíš, Maria, prostě skvělý. Přesně podle našeho gusta. A rozhodně nekončíme, protože za chviličku Venga Boys, Survivor a spousta dalších skvělých hitů, které vám rozjedou ten páteční večer 4. září. Prostě zakončení toho prvního školního týdne. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte se na víkend společně s námi. Tak za chviličku Venga Boys. Šalalalala.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela v Běcharech u Jičína za 1 380 000, pozemek k bydlení v Libeži u Benešova za 3 470 750 korun, obchodní objekt v Jihlavě za 5 999 000, rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 4 990 000 a byt 2+1 v Rychnově nad Kněžnou za 2 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: stále s vámi. Možná někdo z vás má takový ten pocit, že prostě někdy stačí jen na chviličku zpomalit, nadechnout se a nechat za sebe mluvit hudbu. A tohle tady přesně děláme, protože teď přichází krásné spojení dvou výjimečných hlasů a jedné skladby, která opravdu má takovou tu pravou atmosféru. A je to Miroslav Žbirka a Marta právě teď.
1: Čo

0: Pátek večer, Hit Radio, taky Lea. Doufám, že se máte krásně, že už odpočíváte, i když vlastně někomu z vás třeba začíná noční šichta, tak já věřím, že to zvládnete. Jdeme na vaše SMSky, chodí nám jich tady hodně. Píše Renča a Péťa, ahojky, Leonko, zdravíme z Chorvatska. Právě se chystáme na procházku do města na zmrzku pivo pizzu a u toho posloucháme nejoblíbenější Hit Radio. Ježíš, to je tak hezký, holky, tak já vás pozdravuju. A nebo Péťa může být i kluk, netuším. Prostě si to užijte, nechte si chutnat. Taky nám tady píše Jarka, ahoj Leonko, moc ráda tě slyším. Poslouchám tě každý víkend a v pátek večer, to je super. Krásně hrajete, přeju hezký vysílání. Děkujeme moc, těch zpráv je tady opravdu hodně, takže děkuju. A já vám posílám další skvělou muziku. Susan Vega nebo Blue, Roxette a prostě spousty skvělý muziky 80. 90. až po milénium.
1: Hit Radio Kontakt. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
3: Už nespadne, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Buďte s námi.

Velice se pomalinko, ale jistě blíží, proto jsem si dala i ten vánoční podkres. Tak schválně, kdo někdy zažil předvánoční New York, tak ten ví, že je to prostě nádherná atmosféra. Já jsem ho nezažila, chci si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně, prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě jen tak nezapomíná. Světla, výlohy, obrovský vánoční strom, ruch města, které snad nikdy nespí. No a my se tam teď alespoň společně na chvilinku přeneseme hudbou, protože právě teď na scénu Hit Rádia přichází Pet Shop Boys a jejich New York City.

0: My dneska spolu budeme usínat s vámi, Lea, a zítra se spolu budeme probouzet tou pravou nohou do toho nového dne, hlavně víkendového dne, kdy většina z vás odpočívá, relaxuje a děláte to, co máte rádi. My se vám postaráme o zábavu zítra s Filipem a hlavně budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budou opět další nezapomenutelné zážitky. Takže rozhodně i o víkendu buďte s námi, jo? Dobrá nálada zaručená, pozitivní energie taky, i když záleží, jak se dneska vyspinkám. Ale víte, že někdy s náma je to těžký. Na druhou stranu jsme tam všichni spolu rádi, takže si ten víkend tady užijeme. Za chviličku Jamiroquai, anebo Bára Basíková a spousty dalších hitů. Hezký pátek.
1: Hit Radio Kontakt.

září. Doufám, že se máte krásně, ale podle toho, co píšete, tak ano. My vám hrajeme ty nejlepší hity. Já se s vámi pro dnešek budu muset rozloučit. Poběžím spinkat. Nevím, čím to je, ale dneska jsem tak strašně unavená. Špatně se mi v noci spalo, tak já doufám, že zítra v sobotu v 7 hodin ráno tady budu s dobrou náladou, tak jak jste zvyklí, s takovou tu mojí šílenou pozitivní energií a že si ten víkend uděláme hezký. Tak si mějte krásně, užijte si páteční večer a přeju vám všem krásnou dobrou noc. Posílám velkou pusu a buďte na sebe hodný, jo? Tak zítra čau. Hit Radio Kontakt.

0: Radio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Když se léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty,

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.